0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténali. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem zpíval Jaromír Horák. Snímek pochází z roku 1972. To mi bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Pantone.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Nadlouží, krouží, komáří, hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně, a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortez. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velko město a jeho nástrahy, kterých se tak báhla moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na Stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby. A on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si. To bych měl taky mít, když celý život píšu. Nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně. Bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustíme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Na hrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mě má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, to jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím, Mluv kapelníku mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

Jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr. Myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, promila nachladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. V tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Kolorádas

0: britská vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Zip, zip, hurá!
2: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkly je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Alanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr. Tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš, se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele Opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané Opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Valčíkem. A nejen tak ledajakým a zahraným nejen tak ledajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá, doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
2: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
1: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říci.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda, tak nějak. Víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte?
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte? Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba. No. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo, ve výslužbě.
3: No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumíte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole. Hmm.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No ano, ano.
3: Poslyšte. Ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? No tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Lancashirská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky jo, na jo, D1-ku, jo, jo. Neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 no, hodin je... Humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci taky áčko.
1: Máme zapsáno, Stando,
2: mějte se. Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Halo?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Vidá. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, halo. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakován, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Hlustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A jak jsi s tím řetiskem nasplochoval?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, aby se to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, herko, tomu to ale myslím. Kam ten
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak jo, jo. No tak já si vás napíši.
9: Fajn.
8: Jak jste řekl, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvy si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež ne.
9: To si myslím.
8: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: No to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, tak asi, že by to mohl být.
3: Já jsem si nechal nalít šilkaj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska hodně pozvávu hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že bychom v Praze nepili, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc-jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc-jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál,
1: skupina Opus,
2: ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Bond. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní hosta, je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Bojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhera, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady David. Zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Činasky.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbil nad Vltavou, zdravím vás, pánové, a... Říkanka, abyste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra, pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Moravankou pan Salava určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně. A vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslavy v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko mm-hmm. a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první ano. V naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit dalšího baviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam hlubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbu rum, po svatbě utrum. No. je, no. Ľudia, aj musím vám teraz zjeť, že aj tá kriminalistika včilka, jak to narústvo, co? To sa včilka aj všude krade. Vysledujeho před podluža na kole, pichého se jim kolo do stojana. Minulý týden mi to zebrali aj s tým stojanem. Nech sa hotové. Nebo točkaj, to se žil taky v lánžeti okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky preč. A policajt sa ptá, že teti, a to ste necíti, že vám na nuša. Ha? Baba z Ludla povídá, no to jsem cítil a nevěděl jsem, že aj krade. Říkám, jsme v Evropě, no. Ale říká na druhé straně lidé, zase jim můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všechno aj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak by ho Čilka, aj zima. Moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak by odná lidí, tak se bude škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Pak to by říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no, jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okoupal jsem se v barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákových, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty byli, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kde je to, što slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. Zadolaný dřeveř.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 01 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled. A víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování. Už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem anebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Je můj kamarád, teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme. Tak.
2: Díky na tomu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: Zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karoviné, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další. Ano. Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako.
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
8: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před válcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Si fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenovej snímek plic.
7: Jo.
8: Helejte se. To není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brýle, ty oči zvětšej.
8: Brýle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
7: Dalíte
8: se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? Jo, vidím.
8: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak v pořádku.
8: Zrak v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Tak já vám tady 2000, teda pan Kutore, a tu 50 si nechci jako liško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Ještě mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete. Meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
8: Na to nebudete mít, ježiš. Ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nové brněnské nádraží se začne stavět nejdřív za 4 roky. U vstupu do nemocnice Tišnov je nově baby box. Ministři Zůna a Tejc se dnes sejdou s prezidentem Pavlem, představí mu kandidáty na generály. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Nové brněnské hlavní nádraží by se mělo začít stavět nejdříve na začátku 30. let, uvedla to zpráva železnic. Dosud přitom jako termín zahájení stavby železničáři uváděli rok 2028. Náklady na přestavbu zpráva železnic už dříve odhadla na více než 70 miliard korun. Nové hlavní vlakové nádraží má vzniknout v místě dnešního dolního nádraží.
2: Klíčovou roli budou hrát finanční možnosti státního rozpočtu a etapizace přestavby celého brněnského uzlu.
3: Uvedl k plánovanému začátku stavby mluvčí zprávy železnice David Kabele. Pro Brno je ale zpoždění problém. Město podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS už počítalo s původním harmonogramem.
4: My skutečně investujeme 100 miliony do té přilehlé infrastruktury a připravujeme.
3: Začala například stavba bulváru, který má spojit nové nádraží s centrem. Město zároveň připravuje navazující tramvajové trasy. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: U vstupu do areálu Tišnovské nemocnice je nově nainstalovaný baby box. Slavnostně ho zprovozní 30. září. Schránka umožňuje matkám bezpečně a anonymně odevzdat novorozence, o které se kvůli obtížné životní situaci nemůžou nebo nedokážou postarat. Pokračuje zakladatel sítě Ludvík Hess.
5: Tišnovci vybrali proto, že brněnský babybox pomohl 21 dětem a předpokládám, že ten tišnovský pomůže taky nějakému. V současné době jednáme s Žadcem, což je jedno z posledních velkých měst, kde babybox ještě schází.
0: V Česku je zatím 92 funkčních babyboxů. Podvodná webová stránka Nova Tours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Naposledy Pavel jmenoval do vojenské hodnosti brigádního generála, třeba ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během odpoledne a dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 43 ze Svitav do Brna housne provoz před Lipůvkou. Zpomalíte v Lažanech, zdržení 10 až 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili 15. září roku 2026. Dnešek je nejenom dnem pro všechny oslavenkyně a nositelky jména Jolana, ale dnešek je také Mezinárodním dnem demokracie. Navíc Mezinárodním dnem neonatologických sester, tedy těch, které se starají o předčasně narozené a o novorozence a kojence. Dnešek patří také Světovému dni afroúčesu, takže pokud si chcete dnes vytvořit něco zajímavého na hlavě, máte jedinečnou příležitost a patříte-li mezi mlsouly, pak oceníte, že 15. září je dnem double cheeseburgeru. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, uvidíme, co posnídáme tady. 5 minut po 6. hodině začneme písničkami, které nestárnou. 7 let to budou sourozenci Ulrichovi, jsme také Beata Dubasová, vzpomínka na léta 80. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme dobrou chuť ke snídani, ať se vám dnes všechno podaří a přejeme také šťastnou cestu všem řidičům, spolujezdcům, chodcům, cyklistům i těm, kteří třeba právě dobíhají spoj. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Brněnskou vědu posílí 20 zahraničních vědců. Město s krajem chtějí do jihomoravské metropole přilákat špičkové odborníky a posílit místní výzkum i průmysl. V týmech institutu Sejtek se zapojí například do vývoje nanotechnologií, potlačování příznaků epilepsie nebo hledání nových způsobů léčby rakoviny.
1: Děláme z Brna adresu pro rozjezd vědecké kariéry,
2: říká ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Jiří Nantl.
1: Vytváříme pro ně i rozvojový program orientovaný jak na akademickou kariéru, tak na biznisovou.
2: Projekt cílí na postdoktorandy, tedy mladé vědce na cestě k vlastní výzkumné skupině nebo startupu.
1: Snahou je, abychom efektivněji pracovali s postdoky jako s opravdu vysoce kvalifikovanými specialisty s mezinárodní zkušeností, tak aby zůstali tady v Brně a vytvořili tady nějakou velkou přidanou hodnotu.
2: Posílí i Sejtek Masarykovy univerzity, doplňuje jeho vědecká tajemnice Nikola Kostlánová.
3: Na Sejtek Masarykovou univerzitu přicházejí teda zejména věci, kteří se zabývají biomedicínským výzkumem nebo life sciences výzkumem.
2: Zkoumat budou například nové možnosti léčby a diagnostiky rakoviny nebo potlačování příznaků epilepsie. Propojení několika ústavů má podle Kostlánové pomoct dostat výsledky rychleji do praxe.
3: Ten výzkum bude blíže k aplikovaným výsledkům, bude mít blíže vlastně k průmyslu a očekáváme tam právě lepší propojení s tou business sférou.
2: Například jeden z projektů se věnuje nanotechnologiím, říká ředitel Sejteku Vysokého učení technického Radimír Vrba.
4: Na Sejteku VUT jsme připraveni těmto adeptům v programu CEPEX nabídnout veškeré laboratorní vybavení a zejména zázemí, které poskytuje výzkumná infrastruktura Sejtek Nano.
2: Ta se zaměřuje na pokročilé nanotechnologie a nové prvky pro vyšší výkon při nižší spotřebě energie.
4: Výhledově jsme schopni asi vyvinout nové obvody tak, že jejich spotřeba pro napájení bude klesat na zlomky stávajících hodnot.
2: Rozpočet projektu je 114 milionů korun, z toho 80 milionů z Evropské unie. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 17 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 14 stupni Celsia. Na 9 stupňů klesla teplota v Kobylí, zmíněných 14, tedy stále ta nejvyšší hodnota ve Strážnici. A předpověď počasí očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno místy mlhy, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr povolené rychlosti do 10 km za hodinu, nebo čekáme bezvětří, rozptylové podmínky přechodně dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde minutu před půl sedmou, zapadne v 19 hodin a 9 minut. Přejeme krásné ráno.
2: 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým se budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem, kdo přiložil ruku k dílu a co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno jste poslouchali Jiřího Korna a písničku Hotel Ritz, která pochází z roku 1983. Ovšem, melodii napsal Irving Berlin už v roce 1930. O tak starou nahrávku se jedná. Nejvíc svého času proslavil Fred Astaire a potom v 80. letech také interpret Taco, německý interpret, který se chtěl proslavit jinak než německou populární hudbou. No a zhruba ve stejném roce ji taky naspíval potom Jiří Korn právě s textem Zdeňka Borovce a orchestr tehdy řídil kromě Vítězslava Hádla i Ondřej Soukup. Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Letošní rok patří mezi nejsušší v tomto století. Došlo totiž k souběhu několika nepříznivých okolností. Tou první byla velmi suchá a teplá zima a nedostatek zimní vláhy následně navázalo nadprůměrně teplé jaro a suché léto, kdy často půdu navíc vysoušel vítr. Pro zemědělce to znamenalo jediné, velmi špatnou úrodu. Lépe situaci zvládly ozimé plodiny, které načerpaly vláhu ještě loni na podzim, naopak špatně dopadly víceleté pícniny, trvalé travní porosty, kukuřice nebo brambory. Jak mohou zemědělci čelit změně klimatu? Které plodiny odolnější vůči suchu zkoušejí? A jak pocítíme následky letošního léta i příští rok? Poslechněte si rozhovor, který vedla Zuzana Kopuletá se zemědělským expertem Vladimírem Smutným. Kompletní stopáž rozhovoru najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 6 minut. Přejeme krásné ráno.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Řidičům se včera znovu otevřela modernizovaná rozšířená odpočívka na dálnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tam vybudovalo parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a oddělenými stáněmi pro osobní a nákladní auta. Součástí areálu je také dětské hřiště, venkovní posilovna, nový mobiliář. Rekonstrukce vyšla loni v listopadu a vyšla na 173 milionů korun. V brněnských Husovicích se dnes po celkové rekonstrukci otevírá dolní část parku Marie Restituty. Závěrečná etapa úprav za bezmála 17 milionů korun navázala na loňskou proměnu horního prostoru s památníkem Řeholnice. Na místě, kde do 60. let fungoval hřbitov, stavbaři zachovali původní lipovou alej. Na podzimí doplní další výsadba. Zlínský kraj poskytne příští rok poskytovatelům sociálních služeb návratnou půjčku v souhrnné výši 555 milionů korun. Tato finanční výpomoc jim pomůže překlenout období začátku kalendářního roku. Zajistí tím plynulý chod organizací v čase, kdy ještě nemají dotace ze státního rozpočtu. Poskytovatelé sociálních služeb budou moct čerpat půjčku první tři měsíce roku 2027. Korunovační klenoty na Pražském hradě si od dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Do pátku mají s jejich návštěvou přednost školní skupiny, veřejnost si klenoty bude moct prohlédnout od soboty. Vystavené potom předměty zůstanou až do 28. září. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov, ranní kolona z kilometru 211 ke sjezdu na Svitavy, je to asi na 10 minut. A na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomalíte za závistí. Do Lipůvky je to 20 minut a fronta se protahuje. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Telegram s adresou Svět.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Milí posluchači, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 46 minut. Máme pro vás aktuální předpověď počasí, sledujeme také vývoj teplot na jihu Moravy. Mezi 9 a 14 stupni, takové jsou aktuální hodnoty. A předpověď očekáváme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 10 km za hodinu nebo bez větří, rozptylové podmínky přechodně dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu před 6:30, zapadne v 19 hodin a 9 minut. Krásné ráno přejeme.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Babileněk na cestě v 6 hodin a 51 minut. Doufám, že i vaše cesty do jakéhokoliv cílu jsou šťastné. Před 7 krátce je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne. Dnešek mimo jiné přinese zasedání zastupitelstva města Brna a bude rozhodovat o dalším postupu v koncesním řízení na prodej pozemků pro stavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami. Zastupitelé se dnes sejdou také v Hodoníně, mimo jiné budou schvalovat, jaké sociální služby a v jaké kapacitě představují minimální základ pro sociální stabilitu města a okolí. Ve stejný den se koná také slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Lidé je nově najdou v areálu Fakultní nemocnice Brno. Brněnský krajský soud se dnes začne zabývat případem 13 lidí obžalovaných z nelegálního obchodování především s marihuanou a metamfetaminem. Skupina působila i v Polsku a Maďarsku. Zprávy pro vás dnes chystá David Asman a ty další tu budou za 8 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné úterní ráno.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Z kandidátek do komunálních voleb v Jihomoravském kraji odstoupili další lidé. Armáda chce rozšířit základu v Náměšti nad Oslavou. Kraj s tím souhlasí. Vohančice na Tišnovsku získali cenu za komplexní proměnu krajiny. A počasí dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Jihomoravském kraji odstoupilo z kandidátek pro volby do

0: obecních zastupitelstev několik dalších lidí. Vyplývá to z informací na portálu volby.cz. V Brně-Jihu odstoupila z kandidátky hnutí Brno k lidem jedna žena bez udání důvodu. Českému rozhlasu to potvrdil tajemník městské části Vladimír Vařeka. V Brně-Severu pak registrační úřad vyškrtnul dva kandidáty za hnutí B3.
1: V tomto případě byly důvodem špatně uvedené údaje kandidujících lidí. Podle lídra celoměstské kandidátky Matouše Bony už hnutí nestihlo údaje v předepsané lhůtě upravit. O jednoho člověka míň vyšlo do voleb i Moravané v Bzenci. Kandidát odstoupil bez udání důvodu, stejně jako muž, který odstoupil z kandidátky SPD v Břeclavi. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Armáda plánuje rozšíření své základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Na místě chce vybudovat nové hangáry, muniční zařízení nebo plochy pro odbavení a stání letecké techniky. Návrh musí projednat i vedení kraje Vysočina.
2: Armáda plánuje rozšíření jižním a jihozápadním směrem od stávající dráhy. V současné době shromažďuje všechna potřebná povolení a vyjádření. Záměrem se budou zabývat také krajští zastupitelé, kteří kvůli rozšíření základny schválili pořízení změny v zásadách územního rozvoje kraje. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vítězem krajské soutěže Cena za krajinu v kategorii komplexní projekt se letos staly Vohančice na Tišnovsku. Zástupci obce převzali ocenění od pořadatelů, kterými jsou Jihomoravský kraj a nadace Partnerství. Obec obnovila místní potok, vybudovala nové tůně nebo vysadila více než 9000 stromů a keřů. Podle ředitele nadace Petra Kazdy pátý ročník soutěže ukázal, že se mění přístup obcí k opatřením proti suchu a udržení vody v krajině.
3: Že se nám podařilo od jednotlivých opatření, výsadeb nebo vybudování nějakých tůní, přesunout pozornost obcí i k tomu dívat se na proměnu krajiny komplexněji a také s dlouhodobější perspektivou. To znamená, že vznikají už opravdu ucelené komplexní projekty na proměnu krajiny v okolí obcí.
0: V kategorii jednotlivých opatření porota ocenila Ochoz u Brna za vybudování biotopu a Černovice na Boskovicku za vytvoření mokřadu. Ocenění osobnost krajiny si odnesl krajinný ekolog Vilém Jurek. Balet Národního divadla Brno povede za 2 roky Markéta Pimek-Habalová. V čele souboru nahradí současného uměleckého šéfa Mária Radačovského. Původně měla funkci převzít bývalá prima balerína Darina Klimentová. Její nástup od sezony 2028-2029 se ale nepodařilo z pracovních důvodů uskutečnit. Pimek-Habalová je dlouholetou členkou brněnského souboru, taneční pedagožkou, choreografkou a režisérkou. Ve vedení chce navázat na dosavadní práci souboru, rozvíjet klasický současný balet a podporovat mladé talenty.
4: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov. Zpomalíte na 211,5 kilometru. Za Rohlenku je to asi na 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:05 s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je úterý 15. září 2026, jsme rádi, že jste si nás naladili. A k tomu, aby se vám hezky vstávalo, vybíráme jak jinak písničky, které nestárnou. A začneme stylově Jednou ráno od kapely Buty, jejich velký hit, který proslavil desku Pomalu. A dáme si také Beatles, I want to hold your hand. Těšte se, písničky, které nestárnou, vás budou provázet celým dnešním ránem. Pavel Kašpar u mikrofonu. Pochutnejte si na snídani, pokud vyrážíte na cesty, tak vám přejeme tu nejšťastnější cestu do cíle, ať už to bude kdekoliv. No a hlavně, ať vám první hodiny dne utečou co nejpříjemněji, naladí vás muzika, voňavá káva a dobří lidé kolem vás. Hezký poslech.
4: Český rozhlas Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 9 minut. Známý signál ohlásil další kolo naší hry o temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. Pravidla jsou stále stejná, pokud se po zaznění signálu dovoláte jako první, temné letopisy moravské v knižní podobě jsou vaše. A dnes tou nejrychleji volající byla posluchačka Ludmila. Ludmilo, vítejte, hezké ráno.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
0: Gratuluju vám dnešní výhře, temné letopisy moravské v knižní podobě jsou vaše. Znáte tento pořad?
1: Ano, znám, poslouchám každý den.
0: Tak teď si budete moci jednotlivé případy i hezky pročíst v knížce s věnováním. A je to všechno u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. Tak vám u této příležitosti vždycky všem výhercům pokládáme i nějakou otázku, která s tou 102. souvisí. Řekněte mi, co byste chtěla dělat ve 102 letech ráno? Co by vám dělalo radost?
1: No, hlavně zdraví, a kdybych žila, tak asi. A přála bych to všem.
0: Tak vám moc krát děkujeme a přejeme, ať si knížku užijete. Poprosím vás, ještě nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Ludmilo, ano, mějte děkuju. Se moc hezky, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 14 minut je tu aktuální předpověď počasí. Teploty na Jihomoravě se pohybují v rozpětí stále velmi podobné mezi 9 a 14 stupni Celsia. 9 stupňů aktuálně v Dijákovicích a v Tišnově Hájku a stále ta nejvyšší hodnota 14 stupňů ve Strážnici. Předpověď počasí slibuje polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 10 km za hodinu nebo bezvětří, rozptylové podmínky budou přechodně dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu před 6:30, zapadne v 19 hodin a 9 minut. Dobré ráno.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Poradna pro zdraví 16. září nabídne téma dentální hygiena a s mým hostem Amálií Čípkovou probereme, proč nestačí jen pravidelně chodit k zubaři, jaké chyby děláme nejčastěji při čištění zubů a jak se mění péče o chrup ve vyšším věku. Prostor bude i na dotazy vás, posluchačů. Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
6: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Pokud chcete vyrazit za zábavou, jste ve správný čas na správném místě. Muzeum města Brna zve na přednášku Masaryka, síla jednotlivce. Profesor Jiří Hanuš představí Masaryka jako člověka, který se dokázal postavit většinovému mínění a zdůrazňoval význam vzdělání. Na konkrétních situacích a rozhodnutích ukáže, že společenská změna nevzniká pouze prostřednictvím velkých politických činů. Začíná se v 17 hodin v Arnoldově vile v ulici Drobného. V galerii památníku Alfonzy Muchy v Ivančicích se až do 16. října koná výstava obrazů a keramiky pod názvem Generační malování. Představuje trojici výtvarníků z Biskoupek, Svatopluka Drápala, jeho syna Tomáše Drápala a pravnuka Adama Robotky. Konkrétně nejstarší z nich, Svatopluk Drápal, se prezentuje obrazy říční krajiny. Pojihlavý syn vystavuje kresby architektury a Adam Robotka barevné linority. V Janáčkově divadle dnes hrají Verdiho Aidu. V titulních rolích se představí hostující Čela Boroš. Začíná se v 19.30, předtím si ale můžete ještě vyslechnout dramaturgický úvod. Český rozhlas Plus vyráží už tuto sobotu 19. září za posluchači do Znojma. V centru Louka na festivalu Spotlight Znojmo nabídne hned dva své pořady živě. V 16 hodin přijede na radu pro a proti na téma umělé inteligence a kreativity a v 17.30 se můžete zúčastnit vysílání pořadu Osobnost Plus se Světlanou Vitovskou. Jejím hostem bude politický komentátor Václav Dolejší a mluvit budou o letošních volbách, předvolebních kampaních a o tom, co dnes rozhoduje u voličů. A ještě jedna pozvánka za muzikou. Pokud máte rádi písničky kapely Lucie, tak ta dnes hraje na Špilberku v Brně od 19. hodiny. Aktuálně vystupuje v sestavě Robert Kodym, PBH, Michal Dvořák a Viktor Dyk a na bicí Štěpán Smetáček. No a pracuje také s novou etapou spojenou s materiálem kolem projektu Radost. Lucie na Špilberku od 19. hodiny. Tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu. Krásné ráno přejeme.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Nové brněnské hlavní nádraží by se mělo začít stavět nejdříve ze začátku 30. let, uvedla to Správa železnic. Dosud přitom jako termín zahájení stavby železničáři uváděli rok 2028. Náklady na přestavbu Správa železnic už dříve odhadla na více než 70 miliard korun. Nové hlavní vlakové nádraží má vzniknout v místě dnešního dolního nádraží. Obce ze Zlínského kraje budou kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Českému rozhlasu to řekli starostové více než 10 obcí, kterých se zóny týkají. Vadí jim, že zóny pro rychlejší stavbu větrných a solárních elektráren stát vybral bez komunikace se samosprávami. Lidé podle starostů taky nejsou spokojení s možným umístěním elektráren nebo vidí jako problém, že soláry by v budoucnu mohly stát na orné půdě. Zubní pohotovost ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně nově o víkendech funguje o 2 hodiny déle. Vedení nemocnice ordinační dobu prodloužilo, aby zajistili péči o pacienty i v době, kdy už ostatní pohotovosti nefungují. Lidé můžou o víkendech a svátcích přijít od 8 do 20 hodin. Ve všední dny zůstává provoz od 16 do 21 hodin. O víkendu navštíví zubní pohotovost až 60 pacientů. Od dneška začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci už nemůžou navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit budou mít i poslanci s přednostním právem. Novela vychází z návrhu předsedy opozičního klubu ODS Marka Bendy, který podal v minulém volebním období. Sněmovna ale jeho projednání do konce minulého volebního období nestihla dokončit. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Neprůjezdná je teď silnice mezi Neslovicemi a Tetčicemi. Zasahují tam hasiči u vážné nehody osobního vozidla a kamionu. Silnice bude zřejmě delší dobu neprůjezdná, připravte se na objížďku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 počítejte s kolonou za Rohlenku, je to asi na 20 minut. A na silnici 43 ze Svitav do Brna stojí kolona z Milonic do Lipůvky. Je to na 35 minut, dá se případně jet přes Blansko. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Přežijí měsíce bez vody díky kmenům ve tvaru lahví nebo obřím zásobním hlízám. Ve sklenicích botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pokračuje 30. ročník výstavy sukulentů. Letos se zaměřuje na kaudexy a pachy kauly a k vidění jsou i kaktusy, které pamatují založení samotné botanické zahrady.
1: Mezi tisíci vystavenými exponáty na první pohled zaujme masivní hnědá hlíza původem z Afriky, která vypadá jako oloupaný kokos. Co je to za rostlinu, mi popisuje autor výstavy Pavel Hanáček.
2: Zástupci toho rodu Raphiona kme jsou jedny z druhů, který možná lidé znají z nějakých třeba filmů, jako bohové musí být šílení, jak ti místní obyvatelé z nich získávají vodu.
3: Když tu žijete od narození, bezvýznamný zhluk větvíček vám prozradí, kde kopat. Pak můžete padnout na pořádnou hlízu.
2: Vyškrábou z ní tu dužinu, tu dužnatou část, a to používají na pití nebo na mytí nebo nějakou hygienu, protože tam v těch místech je voda jakoby vzácná a deště přicházejí jenom v určitých obdobích.
1: Právě takzvané kaudexy a pachy kauly, tedy rostliny se stlouslými kmeny a zásobními orgány, jsou hlavním tématem letošního ročníku. Tyto sukulenty dokážou zadržet vodu i živiny na dlouhé měsíce sucha a většina z nich roste extrémně pomalu.
2: Většina tady těch hlíz se tvoří desítky let, než vyroste, nebo třeba tady ta komifora, to je dospělý strom, který plodí, který třeba může mít tak 40 let. Můžou připomínat bonsaje v něčem, tak tam je taky ta cennost vlastně té rostliny dána tím stářím.
1: Vůbec nejstaršími kusy jsou zdejší kulovité kaktusy, kterým je 104 let a pamatují tak i založení botanické zahrady. V malých miskách se štěrkem se zase dokonale maskují takzvané litopsy, kterým se lidově říká živé kameny.
2: Ta kresba odpovídá nějakým kamenům, těm extrémním druhům sukulentů stačí, když 14 dní v roce prší a po zbytek roku ne. Takže za těch 14 dní jsou schopny vyrůst, vykvést, poskytnout semena a pak se zase zatáhnout do země. Takže po zbytek roku ta rostlina je v tom svraštělém stavu a naprosto nenápadná.
1: Do univerzitních skleníků na Kotlářské ulici svezlo své poklady 12 soukromých sběratelů z celé Moravy. Některé ze sukulentů si můžou návštěvníci koupit nebo se poradit v pěstitelské poradně. Výstava se v Brně koná už po 30. a pro veřejnost je otevřená do tohoto pátku. David Jager, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 7:45, teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 9 a 14 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, očekáváme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 10 km za hodinu nebo bezvětří, rozptylové podmínky přechodně dobré, bioje na jedničce a slunce, které vyšlo minutu před 6:30, zapadne v 19 hodin a 9 minut. Přejeme krásné ráno. Ano.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Lucii by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Sexuálně motivovaných trestných činů podle policistů přibývá. A to přesto, že celková kriminalita v Česku dlouhodobě klesá. Podle Českého statistického úřadu narostla takzvaná mravnostní kriminalita v loňském roce o téměř 9%. Činy se navíc přesouvají ve velkém do online prostoru. Přizpůsobují se tomu proto i zákony. Brzy by tak v Česku mohlo být trestné třeba i poslání nevyžádané intimní fotografie.
1: Byly to i nevyžádané fotky, nejsem si jistá, jestli videa, ale bylo to prostě několik dickpiků a s tím se pojily i jako nevyžádané zprávy typu, že by se mnou chtěli dělat, jako kdo ví, jaké sexuální aktivity.
2: Popisuje Martina. Fotky a videa jí do zpráv chodily pravidelně několik let na síti X, dříve Twitteru, kde měla aktivní profil. Jde o klasický případ takzvaného kyberflashingu. Vysvětluje analytička linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
3: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
2: Takové jednání by od poloviny příštího roku mohlo být trestné. V chystané úpravě trestního zákoníku je taky takzvaný doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Navrhuje to podle evropské směrnice Ministerstvo spravedlnosti. Popisuje Tomáš Česlar, který se na přípravě legislativy podílel.
4: Pachateli hrozí v případě toho doxingu trest odnětí svobody až na 2 roky a v případě toho cyberflashingu až na 1 rok.
2: Kromě toho bude možné fotografie nebo videa, kterými byl trestný čin spáchán, z internetu odstranit nebo je alespoň znepřístupnit. Podle soudkyně Nejvyššího soudu Milady Šámalové nyní vytváření nových trestných činů vždy ale správná cesta, jak nějaké jednání postihovat. To ale ještě neznamená, že je úprava právě doxingu nebo kyberflashingu nadbytečná, dodává Šámalová.
5: Nepochybně ta potřeba vychází z té směrnice, která nás nějakým způsobem nutí k té implementaci.
2: Přestože podle policistů kriminalita v Česku dlouhodobě klesá, výrazně roste sexualizované násilí. Více obětí zaznamenal i bílý kruh bezpečí. Největší rozdíl mezi lety 2024 a 2025, říká jeho prezidentka Pavlína Komedová.
6: Každý pátý člověk, který se na bílý kruh bezpečí obrátí, tak se na něj obrací právě z důvodu toho, že má nějakou zkušenost se sexualizovaným násilím.
2: Dodává, že podstatná, hlavně pro mnoho obětí, je péče, která se jim dostane. A to nehledě na to, jestli věc ohlásí policii. Předložená úprava trestního zákoníku s novými činy čeká na připomínky do konce září. Pak ji projedná vláda. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
8: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Sanatorium Pálava začalo přijímat první pacienty. Na dálnici D1 u Vyškova se včera po rekonstrukci otevřela odpočívka. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes zahajuje výuku studijního programu radiologický asistent. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Specialisté v sanatoriu Pálava u Pasohlávek na Pohořelicku přijali první pacienty. Krajské zdravotnické zařízení se zaměřuje na léčebně rehabilitační péči, například po cévní mozkové příhodě. Ústav má zatím kapacitu 80 lůžek. Postupně se rozšíří až na dvojnásobek. Tento týden zatím naplánovali příjem 8 pacientů. Doplňuje mluvčí kraje Martina Žítková.
5: Sanatorium Pálava pacientům nabízí komplexní multidisciplinární rehabilitační péči s využitím moderních technologií i místního přírodního léčivého sirného pramene. Cílem je vždy péče odpovídající možnostem konkrétního pacienta a také jeho cesta k co největší možné soběstačnosti.
3: Řidičům se včera znovu otevřela modernizovaná rozšířená odpočívka na dálnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnice dálnic tam vybudovalo

0: O parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a odděleními stáněmi pro osobní a nákladní auta. Součástí areálu je také dětské hřiště, venkovní posilovna a nový mobiliář. Rekonstrukce začala loni v listopadu a vyšla na 173 milionů korun. Kolik parkovacích míst je nyní k dispozici, upřesňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Celkem je zde nyní tedy k dispozici 86 stání pro osobní vozidla, 76 pro nákladní, 6 pro autobusy a 7 pro karavany. Součástí areálu je také samostatné kontrolní stanoviště Policie České republiky a stání i pro nadrozměrné soupravy.
0: Výuka nového studijního programu Radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Pokračuje mluvčí Zlínské univerzity Petra Svěráková.
2: Studenti se budou učit pracovat s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích, diagnostických centrech i dalších zdravotnických zařízeních.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Neprůjezdná je teď silnice 394 mezi Neslovicemi a Tetčicemi. Je tam vážná nehoda osobního a nákladního auta. Na místě zasahují složky IZS. A nehoda omezuje provoz v Boskovicích v Sokolské ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v úterý 15. září, v den, kdy svůj svátek slaví Jolany. Všem dámám, slečnám a paním nositelkám tohoto jména přejeme všechno nejlepší. Jolana není na 15. září odjakživa. Přehled historických kalendářů ukazuje, že například počátkem 50. let bývala sedmibolestná Panna Maria, následovala pak Nikita, Albín a teprve od roku 1960 je 15. září právě Jolana. Samotný původ tohoto jména není úplně jednoznačný, bývá často spojován s Jolantou, Jolandou a různými dalšími jmény a znamená to něco jako dobrá dívka, nejčastěji spojováno s Helenou nebo také s maďarským spojením Jolini. Rozumnější je tedy posluchačům vysvětlit, že Jolany dnes mají ten svůj pravý den. Není to jméno úplně nejvíce oblíbené, patří zhruba 6000 nositelek a určitě mnohé z vás budou i na vlnách Českého rozhlasu Brno. Takže přejeme, ať jste dámy zdravé, šťastné a spokojené minimálně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. Svého času mezi ně patřívala třeba Agáta Christie nebo také herec Petr Haníčinec. Posíláme vám Galaxii přání, ať se vám vydaří dnešní den i večírek a klidně můžete začít už od rána. Další písničky, které nestárnou, budou následovat, třeba Naše cesty od Marka Ztraceného. Za chvíli jsou tu také brněnští meteorologové. Dobré ráno přejeme.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Minster. Petře, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Jak vysoko jsou teploty? Jaké je počasí?
2: Teploty jsou zhruba mezi 10 a 13 stupni. Ta minimální hodnota byla o něco méně, spíše k 8 až 10 stupňům. Teď už té oblačnosti, která ještě byla docela velká brzy ráno, tak trochu více ubývá. Buď je to taková ta hodně nízká, kde se vyskytují i mlhy. Teď je to aktuálně hlavně na jihovýchodě kraje, nebo je to už taková drobná kupovitá oblačnost, která přikrývá zejména severní část kraje. Jinak máme tedy převažující slunečno na tom zbytku území na jeho západě. No a vítr ten pofukuje spíše slabý od severu.
1: Jaké počasí, Petře, přinese 15. září, jak dnes bude?
2: Dnes bude poměrně hezky slunečno, právě v průběhu rána, případně někde ještě dopoledne se rozpustí ta buď to hodně nízká oblačnost a mlha, nebo i ta zbytková oblačnost se prostě bude zmenšovat a přes den bude polojasno nebo skoro jasno. Teploty ty vystoupí na 22 až 25 stupňů, to by dnes neměl být problém, protože se k nám dostává zase poměrně teplý vzduch, vítr slabý proměnlivý nebo bezvětří.
1: Když se podíváme aspoň letmo na dny následující, ráno dnes chladnější než včera, ale den zase vypadá s vyššími teplotami. Aspoň letmo, jak bude vypadat středa?
2: Středa bude malinko více oblačnosti přes den, ale pořád ještě slunečno. Teploty budou ještě o něco vyšší, bude to před studenou frontou, která nás zasáhne v průběhu večera a noci. To znamená, že už večer jednak větší oblačnost a nějaké přehánky bouřky od západu. Zejména tedy potom v té noci docela dost srážek s tím, že čtvrtek potom zase se bude vylepšovat.
1: Moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 15. září.
2: Z roku 1947 máme nejvyšší hodnotu z Valtic, rovných 34 stupňů, naopak rok 1953 v Podivíně minimum minus 2 celé.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petře, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
6: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
7: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Před základní školou Tuháčková v Brně Komárově se město snaží vytvořit bezpečnější prostor pro děti. Od jara tam zavedli takzvanou školní ulici. Každé všední ráno, když jdou děti do školy, tam nesmí jezdit auta. Na místě je teď naše reportérka Aneška Hlávková. Aneško, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Tady před základní školou je teď klid, je to tím, že děti už mají přibližně 20 minut vyučování. A tak ta ranní dopravní špička spojená se začátkem školy už je pryč. To zmíněné omezení vjezdu do ulice před školou tady platí každé školní ráno půl hodiny před začátkem vyučování, od 7:30 do 8:00. Většina dětí opravdu přicházela po svých, někteří přijížděli na kolech nebo na koloběžkách, a kdo děti přivezl autem, ten mohl využít 3 krátkodobá místa Kissen Ride v okolí školy, odkud děti pokračovali pěšky.
0: Proč tady město auta před začátkem školy omezuje?
1: Tím cílem je právě těch 30 minut před začátkem vyučování, tedy v době, kdy se před školou pohybuje nejvíc dětí, sklidnit dopravu a vytvořit tak bezpečnější prostor pro cestu do školy. Zákaz vjezdu přitom není absolutní, ulicí mezi 7:30 a 8:00 můžou projet například rezidenti, zásobování nebo třeba záchranáři.
0: Tuháčková ale není v Brně první škola, kde něco podobného existuje, je to tak?
1: Je to tak, tato škola opravdu není jediná. Podobný režim už je například u škol na sídlišti Lesná, kde je doprava před začátkem výuky omezená ve 3 ulicích nedaleko základní školy a střední školy pro tělesně postižené. Před základní školou v Tuháčkově ulici jde zatím o pilotní projekt, který město testuje do konce října. Jak uvedla mluvčí magistrátu Klára Opálková, na jeho vyhodnocení je zatím brzy. Zkušenost dosavadního provozu ale podle ní ukazuje, že se dopravu před školou podařilo sklidnit, i když ne všichni řidiči respektují. Po skončení pilotu testování zástupci města vyhodnotí, jak se opatření osvědčilo, a rozhodnou, jestli podobný režim zavedou i na dalších místech.
0: Můžeme teď podobné snahy vidět, Aneško, i jinde než v Brně?
1: Ano, třeba v Prušankách na Hodonínsku. Tam se tento týden zapojili do celorepublikové výzvy pěšky do školy. Děti motivují, aby do školy chodili pěšky nebo přijeli na kole či koloběžce. Zároveň chtějí před začátkem vyučování nechat školní ulici volnou pro chodce. Kdo potřebuje dítě přivést autem, může využít parkoviště Kissen Ride na vedlejší ulici. Myšlenka je tedy podobná jako tady v Brně. Kromě motivování dětí ke zdravému pohybu, je to dostat auta dál od školy a nechat bezpečný prostor dětem.
0: Shrnuje reportérka Aneška Hlávková. Aneško, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Půl deváté.
0: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
1: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle ní má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. V brněnských Husovicích se dnes po celkové rekonstrukci otevírá dolní část parku Marie Restituty. Závěrečná etapa úprav za bezmála 17 milionů korun navázala na loňskou proměnu horního prostoru s památníkem Břeholnice. Na místě, kde do 60. let fungoval hřbitov, stavbaři zachovali původní lipovou alej. Na podzimí doplní další výsadba. U vstupu do areálu Tišnovské nemocnice je nově nainstalovaný baby box. Slavnostně ho zprovozní 30. září. Schránka umožňuje matkám bezpečně a anonymně odevzdat novorozence, o které se kvůli obtížné životní situaci nemůžou nebo nedokážou postarat. V Česku je zatím 92 funkčních baby boxů. Majitelé vozidel na sídlišti Louky v Uherském Hradišti Jarošově budou mít na konci září k dispozici 30 nových parkovacích míst. Vzniknou na místě bývalého asfaltového hřiště. Dalších zhruba 10 parkovacích stání přibyde díky zjednosměrnění propojky mezi ulicemi Drahy a Louky. V současné době město zpracovává projektovou dokumentaci na kompletní revitalizaci sídliště, při které vznikne přibližně 330 parkovacích míst. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Hromadná nehoda komplikuje provoz v Brně v ulici Veveří. Srazilo se tam 5 osobních vozidel a tramvaj. Linky MHD číslo 3 a 10 stály, teď už se projíždí. Počítejte ale se zdržením spojů 10 až 15 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov. Z 215. kilometru hlásíte kolonu za Rohlenku. Je to asi na 25 minut. A na silnici 23 znám ještě do Brna je i dnes ucpaný průjezd zastávkou. Stojí tam i dlouhá kolona směrem z Babic a situaci komplikuje i uzavírka nedaleko v Tetčicích. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 40 minut. Brněnskou vědu posílí 20 zahraničních vědců. Město s krajem chtějí do jihomoravské metropole přilákat špičkové odborníky a posílit místní výzkum i průmysl. V týmech institutu CEJTEC se zapojí například do vývoje nanotechnologií, potlačování příznaků epilepsie nebo hledání nových způsobů léčby rakoviny.
1: Děláme z Brna adresu pro rozjezd vědecké kariéry,
2: říká ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Jiří Nantl.
1: Vytváříme pro ně i rozvojový program orientovaný jak na akademickou kariéru, tak na biznisovou.
2: Projekt cílí na postdoktorandy, tedy mladé vědce na cestě k vlastní výzkumné skupině nebo startupu.
1: Snahou je, abychom efektivněji pracovali s postdoky jako s opravdu vysoce kvalifikovanými specialisty s mezinárodní zkušeností, tak aby zůstali tady v Brně a vytvořili tady nějakou velkou přidanou hodnotu.
2: Posílí i CEJTEC Masarykovy univerzity, doplňuje jeho vědecká tajemnice Nikola Kostlánová.
3: Na CEJTEC Masarykovou univerzitu přicházejí teda zejména věci, kteří se zabývají biomedicínským výzkumem nebo life sciences výzkumem.
2: Zkoumat budou například nové možnosti léčby a diagnostiky rakoviny nebo potlačování příznaků epilepsie. Propojení několika ústavů má podle Kostlánové pomoct dostat výsledky rychleji do praxe.
3: Ten výzkum bude blíže k aplikovaným výsledkům, bude mít blíže vlastně k průmyslu a očekáváme tam právě lepší propojení s tou business sférou.
2: Například jeden z projektů se věnuje nanotechnologiím, říká ředitel CEJTECu Vysokého učení technického Radimír Vrba.
4: Na CEJTECu VUT jsme připraveni těmto adeptům v programu CEJPEX nabídnout veškeré laboratorní vybavení a zejména zázemí, které poskytuje výzkumná infrastruktura CEJTEC Nano.
2: Ta se zaměřuje na pokročilé nanotechnologie a nové prvky pro vyšší výkon při nižší spotřebě energie.
4: Výhledově jsme schopni asi vyvinout nové obvody tak, že jejich spotřeba pro napájení bude klesat na zlomky stávajících hodnot.
2: Rozpočet projektu je 114 milionů korun, z toho 80 milionů z Evropské unie. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: tuhle hru.
1: Rádia zpívali vám Plavci, je 8:45, neseme vám předpověď počasí.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy se teploty aktuálně pohybují mezi 11 a 14 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy a nejvyšší teploty dnes mezi 22 a 25 stupni Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 10 km za hodinu nebo bezvětří. Rozptylové podmínky přechodně dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu před 6:30, zapadne v 19 hodin a 9 minut. Dobré ráno.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Jak vlastně funguje muzeum? Kdo pečuje o sbírky? Jak vznikají výstavy a proč jsou pro muzea důležitá uchovaná historické paměti? Odpovědi na tyto otázky přenáší dnešní reportáž v muzeu na zámku v Mikulově. Měli nápad, jak činnost muzejníku přiblížit široké veřejnosti. A vypravila se tam Jarka Vykoupilová.
1: Na Mikulovském zámku momentálně víří prach, ale nepoužívají k tomu prachovky. Název výstavy i její obsah nám teď přiblíží edukátorka Darina Moravanská.
2: Výstava se týká hlavně toho, co dělají moji kolegové odborní pracovníci s těmi věcmi, které se nachází v depozitářích. Tam ten prach teda být opravdu nesmí.
1: Vy k tomu máte krásný dobrý důvod té výstavy, jsou to kulatiny.
2: Regionální muzeum v Mikulově slaví 100 let od své první výstavy. Jak to pojmout jinak, aby jsme nevystavovali to, co bylo před 100 lety, nebo to, co už je tady nej. A došlo se k závěru, že muzeum nemůže fungovat bez odborných pracovníků a tím pádem ukažme je.
1: A my zrovna stojíme před panelem archeolog.
2: Velké téma archeologie jsou detektoráři, dobrovolníci, lidé, kteří to mají jako koníčka, že když oni něco na tom poli najdou, tak to nepatří jim, ale patří to tomu území, na kterém se to našlo.
1: Ty další profese jsou?
2: Tady je knihovník. Zámecká knihovna je vlastně součást našich expozic. On si vybral zase pro něho z těch posledních 100 let významný milník navrácení knihy, která byla tady v Mikulově na zámku už od tuším 16. století a za švédských válek nám byla ukradena do Švédska a před pár lety se panu řediteli podařilo ji nalézt v antikvariátu v Americe a vrátit zpátky. Takže ta kniha je ve fázi studia a je tady vystavená jako originál.
1: Kosmografia Benátky 1585. A o čem pojednává?
2: Je to vlastně učebnice z 16. století, matematika, astronomie, astrologie.
1: Tak jdeme dál. Historik.
2: Kunsthistorik, protože tady se kolegové vybrali pro ně nejzajímavější téma z jejich oboru a to je kopírování obrazů. Etnograf je člověk, který se stará o to, aby byla zaznamenaná ta nejmladší historie. To znamená, že mluví s pamětníky. Kolega se hodně zabývá kroji. V muzeu máme úžasnou paní botaničku, která má na starosti i zámecké zahrady. Pajasan k nám přišel z Asie a je velice nebezpečný a ona se rozhodla tuhle tu výstavu využít jako vzdělávání veřejnosti a upozorňovat na to, jak zákeřný ten pajasan je a že pokud se nebudeme věnovat tomu odstraňování tohohle toho stromu v dospělosti z přírody, tak nám tu pálavskou přírodu úplně zlikviduje.
1: Jedním z výstupů je obrovská kniha mateřské školy Podstrání z Mikulova, co obsahuje, jak vznikla.
2: Paní učitelky byly velice kreativní, byly ochotné s dětmi absolvovat takové mini cykly, mini přednášky s našimi odbornými pracovníky. No a děti tím, co se dozvěděli a tu atmosféru, tak pak vytvořili vlastně tu knihu pro nás, pro muzeum, aby tady byl ten exponát na dalších 100 let.
0: Výstava Víříme prach aktivizovala i mikulovské děti, které v ní našly inspiraci pro různé výtvarné a tvořivé aktivity. Kromě samotné výstavy můžete na Mikulovském zámku obdivovat i jejich tvůrčí přístup v podobě jejich výtvorů. A jen připomenu, že tuto reportáž si můžete znovu poslechnout také na webu brno.rozhlas.cz nebo ji najdete v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno s datem 15. září je na svém konci a srdcovky, ty už jsou za humny. A říká se, že za humny je drak a ten největší drak srdcovkový Zdeněk Junák už je tady. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Ano, dnes přiletěl, děkuji ti za přivítání, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Dneska na svých

0: spadnout, takže když jako režisér Stanoslovák nás pustil co kolem 9:30 nebo tak nějak, no tak jdeš do klubíku, že jo, a tam to prostě musíš vyventilovat. No tak to ventiluješ, ale když se pojáš na hodině, a já se můžu říct do jeteru, že jo. Se pojáš, no a on je 14:15, no, takže mám co, já bych se umyl a duněl prostě sem, takže tak, no, takže je to výborný. Jo, budu se na tebe zítra těšit, člověče.
1: Těším se taky, Zdeňku. Tak krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Viktora Dyka. Báseň se jmenuje Píseň poutníka. V míjení těžkých roků, čím dál mi jasnější jest, není ztracených kroků, není ztracených cest. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Při nehodě u Neslovic na Ivančicku zemřela řidička. Členové komise v Blansku, která chybovala při sněmovních volbách, nebudou sčítat hlasy v komunálních volbách. Ministři Zuna a Tejc se dnes sejdou s prezidentem Pavlem, představí mu kandidáty na generály. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dopravní situaci na silnici u Neslovic na Ivančicku komplikuje vážná dopravní nehoda. Srazilo se tam osobní auto s kamionem a silnice zůstává směrem na Tetčice uzavřená. Při nehodě jedna žena zemřela, říká policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Žena přijela do protisměru, kde se střetla s nákladním vozidlem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté odklání dopravu na Rosice a z druhé strany na Střelice. Z jakého důvodu žena přijela do protisměru, je předmětem šetření.
0: V některých městech mají lidé větší zájem o členství ve volebních komisích než v minulosti. Například v Blansku navrhla kandidující uskupení dost lidí, takže radnice nemusela hledat zájemce nebo oslovit úředníky. Složení komise, která špatně sečetla hlasy během loňských sněmovních voleb, se v říjnových komunálních volbách změní. Potvrzuje to mluvčí města Pavla Komárková.
3: Volební okrsek číslo 28 už máme obsazen a nikdo ze členů komise, která by měla zasednout u komunálních voleb v letošním roce, nebyl členem komise při posledních parlamentních volbách, kde se vlastně zjistily nějaké chyby při sčítání.
0: Policie případ odložila s tím, že se neprokázalo, že by někdo z členů chyboval úmyslně. Vedení Přerova bude investovat do nového zázemí pro volnočasové aktivity seniorů. Dělníci ho vybudují ve vile v ulici Velká Dláška. Rekonstrukce budovy vyjde na více než 9 milionů korun. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Pro seniory chceme vytvořit důstojné zázemí přímo ve městě.

0: nabídne prostor pro vzdělávání, společenská setkávání i smysluplné trávení volného času a přispěje k tomu, aby se naši seniori cítili aktivní součástí veřejného života.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zúnu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa 28. října. Naposledy Pavel jmenoval do vojenské hodnosti brigádního generála třeba ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý vítr, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215 zůstává kolona. Pomalu pojedete za Rohlenku, následně se popojíždí od Slatiny z 201. kilometru do zúžení ke sjezdu na Bratislavu. Celý ten úsek pojedete půl hodiny v osobních autech. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pevně stiskni do dlaně dárek k svátku Jolaně. Já též ten svůj na mou čest držím v ruce pěkně fest. I když, a jsem tomu rád, můj dar snese každý pád. Povedená melodie, ta se nikdy nerozbije. Co se ovšem v hudbě cení, je uctivé zacházení. Nechť tak tóny s noblesou se k vám domů donesou. S vámi si je užiju v tom nejlepším rádiu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 15. září roku 2026. Počasí, no, máme příznivé. Řekl bych, že je trošku jako popršelo, taky teď už tady v Brně nám trošku taky prosvítá sluníčko. Teploty jsou, no, takové už trošinku, jako bychom vítali podzim, ale já si myslím, že ještě nějaký to babí léto jako určitě přijde. Dneska, když jsem se díval do kalendáře, tak mají svátek ženy, dívky, dámy, které se honosí křestním jménem Jolana. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, ajta policajta, my máme v rozhlase kolegyni, paní Jolanu Middletonovou, takže Jolanko, pokud mě slyšíš, všecko nejlepší. A vás, ostatní Jolany, jsme už samozřejmě oslavili i v úvodní básničce, takže rovněž vám přeji úspěšný dnešní den. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Písničku jako poděkování zahrajte prosím paní Ludmile Hurbišové, moji švagrové a bratru Jaroslavovi za každodenní péči a starostlivost o naší maminku Anešku Hurbišovou. Zvláštní poděkování také paní Daně Mazurové a Martě Mahdalové za udržování dobré nálady a pohody při společně prožitých chvílích. Pane Zdeňku, vám děkuji za tento pořad. Pokud to půjde, budu ráda za písničku od Petry Černocké Hádej mámo. Blanka Smetanová. Milá paní Blanko, já vám děkuji. Děkuji vám, že jste mě pochválila. To člověk málo kdy slyší. Ale samozřejmě rád vám splním vaše přání. Takhle, když mi to napíšete pěkně v dostatečném předstihu, vyberete si písničku. Ej, já mám z vás radost. Takže vybrala jste písničku Petry Černocké Hádej mámo, tady je.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak, děti už jsou pár dní zase ve školních lavicích a spolu s nimi se do školního režimu tak trochu vracejí i jejich rodiče a mnohdy vlastně i prarodiče. Nejdřív je potřeba sehnat všechny školní pomůcky. Už to vypadá, že máme hotovo a v zápětí se ukáže, že chybí kružítko. Do toho začínají kroužky. Vybrat je, přihlásit děti a hlavně poskládat celý týden tak, aby všechno nějak vyšlo. Kdo odvede, kdo vyzvedne a kdo pomůže ve chvíli, kdy rodiče nestíhají. A tady často přicházejí na řadu babičky a dědečkové. Vyzvednou děti ze školy nebo z kroužku, pohlídají je do návratu rodičů a někdy se po letech ocitnou znovu i nad domácím úkolem. Najednou se opráší zlomky, vyjmenovaná slova nebo zeměpis. A člověk občas zjistí, že některé věci si pamatuje překvapivě dobře a jiné už o něco méně. K tomu ranní vstávání, svačiny, tělocvik, družina, přezůvky, na které se vzpomene až ve dveřích. Takže nový školní rok nezačal jen dětem. Do nového rytmu se postupně vrací celá rodina. Tož, moji milí, musím se vám přiznat, že já jsem si tohleto všechno užíval zaprvé s mojí dcerou Zuzankou, když byla ještě malá, a potom samozřejmě s vnoučaty. Jelikož já mám výborné povolání, protože když Zuzanka byla dítě, tak to jsem byl v angažmá zde v Mahenově Činohře. A tam se začínalo zkoušet v 9 ráno. No a protože dítě má být do 8 ve školce, no tak to víte, jsem to úplně pohodlně nádherně stíhal, protože my jsme vždycky bydleli v centru města. No a takže třeba ano, stalo se mi někdy, že jsem trošku, to víte, byl jsem mlád, vítr ve vlasech, tak jsem se někdy zdržel s kamarády na pivku, no a to mě ráno vždycky Jirenka kladla, nezapomeň, že dítě vedeš do školky. Já to vím, Jirenko, spolehni se. No a jednou jsme takhle taky šli, já jsem trošku zaspal, tak říkám, Zuzanko, rychle, rychle, miláčku, jedeme, jedeme. Nastřelil jsem, jak se říká, do oblečku, do šatů, sukínku, jajda, výborně, mašličku, do vlasů, tak a už jsme cupitali. A ono už bylo chladno. No a už jsme se blížili ke školce a Zuzanka mi říká, tatínku, prosím tě, mně je chladno na kolínka. Říkám, prosím tě, ukáž. Aha, no ale už jsme ve školce, neboj se, to zvládneme. No a odpoledne jsem přišel domů, Jirenka přivedla Zuzánku ze školky a říká, seš normální, venku skoro mrzne a ty jí nedáš punčocháčky. No, ale víš, jako ani mě neříkala, že jako jsme na ně zapomněli. Ona ti na ulici neříkala, že jí chladno? Ne, ne, říkala, že, jako je to, že to je dobrý. No, tak jsem se v duchu omluvil a už se to potom nestalo. No a potom přešel čas, no a dcera vyrostla, že a povinula nám dvojčata, vnoučata. No a to se opakovalo. To už jsem byl v angažmá v městském divadle a tam zase, tam se zkouší až od 10 ráno, dopoledne. No, takže času spousty, potom taky, když jsem chodil do rozhlasu, to jsem chodil na 9, zase spousta času a tak Sabinku a se Sebíkem jsem si užil jako to vodění do té školky a to byly legrace na té ulici. To jsme si užívali. Je, minko, to nejsme někam došli, tak že třeba Zuzanka, ještě se vracím, ta poskakovala vždycky ty holuby, jak byla, tak říká hobul, hobul, hobul, běhala za ním a jednou taky, že běhala, no a zakopla, rozbila si bradíčku, ale tak to se stává. To jsou normální věci. No a potom se Sebíkem a Sabinkou to bylo ještě lepší, protože to už jako, že jsme měli ty mobily, takže dcera mě navigovala, co všechno mám udělat, ale protože jsme bydleli v jednom bytě, takže vlastně jsem měl přehled a de facto, že bychom zapomněli na nějaké přezůvky, to nebylo. To už přezůvky byly ve školce, to jsme nemuseli nosit. A nějakou svačinku, to už bylo ve školce. Takže spíš jenom takové historečky. A potom, když jako takhle jdete, tak se seznámíte s rodiči, že jo, jako řeknou, no jo, ta vaše dcera se má, ta má dědečka a babičku, no jo, já musím do práce a tak to vždycky stíhám, jak se říká, s vyplazeným jazykem. Tož tak, takže moji milí rodiče i prarodiče, užívejte si to, protože hlavně prarodiče, to uteče jako voda a já dneska s mojí ženou, protože dvojčata už vyrostla, už na střední škole a v učňovském oboru, že jo, takže už toho času na nás jim nezbude a už tam najednou jsme tak, ne opuštění, ale tak si tak sedíme s Jirenkou a říkáme si, co pak asi dělá ten Sebík se Sabinkou. Tak doufáme, že se zase někdy zastaví, co pak o to. Takže, moji milí, užívejte si tento čas, já vám posílám písničku Za všechno může čas, Lenka Filipová.
1: Český rozhlas Brno.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

To byla skupina Čechomor a já už jsem opět zde u mikrofonu a mám pro vás druhé přáníčko, tentokrát z mailové adresy. Zní takto. Milý pane Junáku, jako vzpomínku na naši kamarádku Květu a seskupení Rykmis, zahrajte prosím v úterý 15. září roku 2026 píseň Marnivá sestřenice pro paní Irenku Teperovou do Zlína. Děkujeme. Srdečně Iva a Radek společně. Tož, moji milí Radku a Ivo, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko. Vybrali jste si písničku, takže už je tady Jiří Suchý a jeho Marnivá sestřenice.

Tak to byla skupina Rolling Stones, ta ovládala, tedy ovlivňovala spolu se skupinou Beatles moje mládí, no jo. Takže, přátelé, máme úterý, samozřejmě, a vy všichni, kteří se zúčastňujete týdenní, celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, tak čekáte na úterní indicí. Já ji pro vás mám. Já jim připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý den všední od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, prokombinujete to, proškrtáte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který obdrží jako cenu CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní, tedy úterní indicie zní: byl jsem krátce i poslancem, ale věřte, peníze jsem za to odmítal. Opakuji úterní indicii: byl jsem krátce i poslancem, ale věřte, peníze jsem za to odmítal. Tak to byla úterní indicie a už je tady Hana Zagorová.

0: to byl Petr Bende, Nad horou svítá krásná písnička. Dívám se na hodiny, máme za 3 minuty 3/4 na 10 a já tady mám pro vás ještě jedno přáníčko a to je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Prosíme o zahrání písničky Lúbim ťa od Michala Dočlománského manželům Lence a Petrovi Menšíkovým z Bíkovic, protože 15. září je jejich dnem svatebního výročí. Milá Lení, milý Petře, právě dnes jste si řekli kouzelné slovo ano a vykročili na společnou životní cestu. Přejeme vám hodně zdraví, samou pohodu a ještě mnoho společných šťastných let, plných radosti, lásky a harmonie. Ať je vše okořeněné špetkou humoru a spoustou krásných okamžiků. Ať vám život přináší jen to nejkrásnější. Buďte rádi, že se máte a každý den, který spolu strávíte, ať je pro vás tím největším darem. Ke svatebnímu výročí vám gratulují všichni, co vás mají rádi. Syn Radek, dcera Petra s rodinou, maminka Helenka, rodiče Hemzalovi, manželé Vávrovi, připojují se sourozenci s rodinami, báječné babičce a báječnému dědečkovi velkou pusu posílají Kubík a Maty. Moc děkujeme za odvysílání 15. září.
0: No tak samozřejmě to bylo krásné přání, rád vám zahraji, rád splní vaše přáníčko. No a vybral jste si nádhernou písničku. Michal Dočlomanský, Lúbim ťa.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
3: Čo blúdia sem a tam, je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Kamínky, František Nedvěd, tož, moji milí, co k tomu dodat? Ano, dnešní srdcovky s datem 15. září pomaly lilingu končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Byl jsem krátce i poslancem, ale věřte, peníze jsem za to odmítal. To byla úterní indicie, nebojte se, bude ještě středeční, čtvrteční, páteční a pak tam už nám to asi všem bude jasno, protože Miloš vždycky dá takovou malilinkatou piko nápovědičku, jak říkám. A ještě než se s vámi úplně rozloučím, moji milí, tak jen připomínám, že rád, opravdu rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno, jak se říká, stačili zprodukovat a zařadit do scénáře. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Z kandidátek do komunálních voleb v Jihomoravském kraji odstoupili další lidé. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. U vstupu do nemocnice Tišnov je nově Baby Box. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Jihomoravském kraji odstoupilo z kandidátek pro volby do obecních zastupitelstev několik dalších lidí. Vyplývá to z informací na portálu volby.cz. V Brně jihu odstoupila z kandidátky hnutí Brno k lidem jedna žena bez udání důvodu. Českému rozhlasu to potvrdil tajemník městské části Vladimír Vařeka. V Brně severu pak registrační úřad vyškrtnul dva kandidáty za hnutí B3.
5: V tomto případě byly důvodem špatně uvedené údaje kandidujících lidí. Podle lídra celoměstské kandidátky Matouše Bony už hnutí nestihlo údaje v předepsané lhůtě upravit. O jednoho člověka míň vyšlo do voleb i Moravané v Bzenci. Kandidát odstoupil bez udání důvodu, stejně jako muž, který odstoupil z kandidátky SPD v Břeclavi. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let, oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. U vstupu do areálu Tišnovské nemocnice je nově nainstalovaný Baby Box. Slavnostně ho zprovozní 30. září. Schránka umožňuje matkám bezpečně a anonymně odevzdat novorozence, o které se kvůli obtížné životní situaci nemůžou nebo nedokážou postarat. Pokračuje zakladatel sítě Ludvík Hess.
7: Tišnov se vybrali proto, že brněnský Baby Box pomohl 21 dětem a předpokládám, že ten tišnovský

0: pomůže taky nějakému. V současné době jednáme s Žadcem, což je jedno z posledních velkých měst, kde Babybox ještě schází.
1: V Česku je zatím 92 funkčních Babyboxů.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, dopoledne místy ještě mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po tragické nehodě je stále uzavřená silnice 394 mezi Neslovicemi a Tetčicemi. Srazil se tam kamion s osobním autem. Připravte se na objížďku. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné úterní dopoledne, milí posluchači, Zdeněk Truhlář vás opět zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Brno a opět je tu také dvouhodinovka plná písniček, které nestárnou, ale také různých zajímavostí. Budeme vám dělat chutě, protože už za chvíli vás naučíme dělat jablkové tiramisu. Také vás pozveme na výstavu kaktusů či sukulentů, takže jste-li fanoušky nebo pěstiteli, měli byste také nastražit uši. No a babské rady ty se budou věnovat milovníkům hořké čokolády, ale hlavně té čokoládě samotné. Tak to se nechte překvapit, co pro vás má Jarka Vykoupilová za zajímavé rady. Příjemný poslech.

0: To byla kapela Činasky, písnička Každý ráno, máme 10 hodin a 11,5 minuty, no tak ráno už jsme dnes dali, ale za to zbíhat chutě by se nám klidně mohly. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl nejlepší recept od roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o jablkové tiramisu, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A my se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková a Jaroslav Sapík, či Ivan Vodochodský a právě také Vojtěch Vrtiška. U přípravu asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky, bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob, přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetřík. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. A v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme a máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu. Když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Je jasné, že tahle verze jablkového tiramisu nadchne každého. Recept cukráře Vojtěcha Vrtěšky najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A v neděli si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o dvoubarevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Poradna pro zdraví 16. září nabídne téma dentální hygiena a s mým hostem Amálií Čípkovou probereme, proč nestačí jen pravidelně chodit k zubaři, jaké chyby děláme nejčastěji při čištění zubů a jak se mění péče o chrup ve vyšším věku. Prostor bude i na dotazy vás, posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jste-li příznivci kaktusů či sukulentů, nebo byste rádi tyto rostliny poznávali, máte příležitost na právě probíhající výstavě v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Více teď přidá Martin Sedlák z oddělení propagace, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co je tématem letošní 30. výstavy kaktusů a sukulentů?
1: Letošní jubilejní 30. ročník výstavy je tematicky zaměřený na rostliny s takzvanými kaudexy, což jsou takové masivně zbytnělé orgány na bázi kmene, ve kterých si rostliny ukládají zásoby vody a ty rostliny díky tomu získávají často úplně bizarní tvary a o tom se návštěvníci můžou přesvědčit na vlastní oči.
0: Mohou se na výstavě pěstitelé poradit i s odborníky?
1: Ano, jednak se můžou ptát brigádníků, kteří jsou přítomní na místě, jednak jsou tam prodejci a hlavní organizátor pan Hanáček z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, u kterých se dají jednak zakoupit rostliny a jednak zodpovědět i veškeré dotazy.
0: Dokdy výstava potrvá a v jakém čase je přístupná?
1: Výstava je otevřená denně od 9 do 17.30 a potrvá až do pátku 18. září.
0: Na výstavu sukulentů, kaktusů a dalších exotických rostlin nás pozval do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Martin Sedlák. Děkuji a přeji hezký den.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Až na vrcholky hor jsme se vypravili s Věrou Martinovou ve vysílání Českého rozhlasu Brno. No a do studia se nám začínají zbíhat telefonáty, tak se ptám, kdo pak se dovolal. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, u telefonu Renata.
0: Já vás zdravím, paní Renato, tak proč pak k nám voláte?
1: No, já bych velice ráda knihu.
0: Knihu, no tak když se řekne kniha, to jako leda jakou?
1: Ne, určitě ne, hledáku.
0: Ano, Temné letopisy moravské, to je možná kniha, ano, na kterou si myslíte. No a ano, voláte, protože jste zřejmě zastihla výherní signál. Ano. My totiž slavíme 102 let Český rozhlas Brno, no a tak jsme se rozhodli, že vám, našim posluchačům, věnujeme nějaké dárečky a vybrali jsme právě knihu Temné letopisy moravské, kterou vytvořil a sepsal náš úžasný editor Miloš Šenkýř a ve vysílání namlouvá Michal Isteník, herec Městského divadla Brno. No ale podmínkou této soutěže je, že nám prozradíte, co byste vzkázala buď budoucím generacím nebo svojí rodině, kdyby vám bylo 102 let. Zkuste si představit, že jste 102 letá, tak jako Český rozhlas Brno. Co byste vzkázala světu? Teď máte tu možnost.
1: No, abych byla ve fyzické kondici, nikoho neobtěžovala, mohla chodit stále do lesa a plavat.
0: A plavat. Takže všichni by měli asi podle toho vašeho poselství tedy dbát na svoje zdraví a kondici, jestli to správně chápu.
1: Ano.
0: Dobře, tak jsme se k tomu přece jenom dostali. Samozřejmě kniha Temné letopisy moravské je vaše. Ještě mi prozraďte, protože autoři vám rádi napíšou do knížky věnování, tak komu bude to věnování, pro vás nebo pro někoho blízkého?
1: Bude to pro syna se snachou a poprosím Michalovi a Veronice.
0: Dobře, tak předám autorům, rádi podepíší, rádi věnují. Děkuji, že jste zavolala,
1: tak
0: že nás děkuji. Posloucháte.
1: Velice ráda.
0: Díky moc, mějte se hezky.
1: Děkuji a pěkný den, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se i spřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

masnem můj život. Letí vesmírem a bez tebe. Pochopil jsem žádný smysl.

0: Hurá, volají MiG-21. Možná také zvoláte hurá, protože jsou tu další babské rady. Kolegyně Jarka Vykoupilová potěší hlavně milovníky hořké čokolády. Naučte se spolu s námi vylepšit tuto dobrotu arašídovým máslem nebo kořením.
1: Babské rady.
2: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? 2 malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sanatorium Pálava začalo přijímat první pacienty. Havárie potrubí znovu přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Inspektoři našli v dalším kuřecím mase bakterie salmonely, nabízel ho znovu Lidl. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Specialisté v sanatoriu Pálava u Pasohlávek na Pohořelicku přijali první pacienty. Krajské zdravotnické zařízení se zaměřuje na léčebně rehabilitační péči, například po cévní mozkové příhodě. Ústav má zatím kapacitu 80 lůžek. Postupně se rozšíří až na dvojnásobek. Tento týden zatím naplánovali příjem 8 pacientů. Doplňuje mluvčí kraje Martina Žítková.
2: Sanatorium Pálava pacientům nabízí komplexní multidisciplinární rehabilitační péči s využitím moderních technologií i místního přírodního léčivého sirného pramene. Cílem je vždy péče odpovídající možnostem konkrétního pacienta a také jeho cesta k co největší možné soběstačnosti.
0: Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody. Na vině je havárie potrubí. Dodávky by měly být obnoveny v odpoledních hodinách. V obou městech jsou přistaveny 4 cisterny s pitnou vodou. Ostrožská Nová Ves teď řeší zajištění provozu mateřské i základní školy, popisuje nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová, která kandiduje i v letošních komunálních volbách.
3: Ze strany svaku vyšli vstříc přistavit cisternu přímo ke školce, ke škole, aby bylo možnost aspoň tímto způsobem nějak zabezpečit chod té školy a školky, takže by měly být vydány ve školce obědy dětem přímo. Do školy se řeší, že vydají obědy do kastlíku.
0: V oblasti jde o druhou havárii vodovodu za poslední týden a 7. v letošním roce. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné, kuře, křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. V Hluku na Uherskohradisku je po dodatečných opravách od dneška opět v provozu most do průmyslové zóny. Most za 13,5 milionu korun byl otevřený od poloviny srpna. Kvůli nestabilnímu podloží ale došlo k poklesu přechodové oblasti. Dělníci proto na obou stranách mostu instalovali přechodové desky, které by měly problém vyřešit. Opravy přišly na téměř 400 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, dopoledne místy ještě mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 394 mezi Neslovicemi a Tetčicemi už je průjezdná. Hasiči dokončili úklid a již projedete bez výraznějšího omezení. A na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem z kilometru 211 postávají kamiony a pokračují až do zúžení v Brně. Levý pruh jede téměř plynule. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

A po zprávách v 11 otevíráme druhou polovinu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. Už za chvíli přivítám ve studiu zajímavého hosta. Profesor Ferdinand Lederer byl odborníkem na ocelové konstrukce a významně se zapsal do brněnské architektury. Jeho dcera, historička umění Zuzana Ledererová, připomene nejenom významné brněnské stavby, které její otec navrhoval, ale také 120. výročí narození svého otce, připadající právě na letošní rok. Tak příjemný poslech.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je historička umění, ale také bývalá naše kolegyně Zuzana Ledererová. A proto budu tykat. Zuzko, já tě zdravím u nás ve vysílání. Ahoj.
2: Dobré dopoledne a děkuji ti za pozvání. Byl to zvláštní pocit, jsem znovu jít.
1: Zvláštní pocit, ale doufám, že hezký pocit.
2: Nádherný. Skutečně nádherný.
1: Tak uvidíme, jak se budeš cítit v roli hosta. Protože ty si tady zpovídala spoustu různých respondentů, tak teď se karta obrátila, jak se říká. No ale proč jsi vlastně tady? Protože v letošním roce připomínáme 120. výročí narození tvého otce, pana profesora Ferdinanda Lederera, který se významně zapsal do brněnské architektury. Připomeň, jakým způsobem?
2: No, on se zapsal především pavilonem Z, tedy onou Z-kou, která je, si myslím, určitou dominantou, ale já nechci být rodině neskromná, to bych nerada. A já si vzpomínám, to mě bylo 10 let, když se dávala Z-ka dohromady. Velmi často jsem s ním chodila na staveniště a bylo to příjemné. Všichni byli velice přátelští. Vlastně nemělo to žádnou napjatou atmosféru, i když vím, že se tam kousek kde si zlomil, že ho dělali nově, ale to byly drobnosti. Jinak to bylo velice, velice příjemné a pamatuji si, že můj otec, mimochodem velký elegán, takový dobový, tak vlastně tu Z-ku počítal na logaritmickém pravítku, ano, přátelé, slyšíte dobře, v kavárně Alfa.
1: Takže tak, jak dobré nápady vznikají třeba v hospodě u piva, tak tvůj otec navrhoval pavilon Z, takto významnou stavbu, prostě v kavárně s pravítkem.
2: Více méně, tak doma samozřejmě taky rýsoval, ale co šlo dělat, přitom jsme měli samozřejmě velmi dobrou domácí atmosféru a všechno, ale on byl kavárenský typ, mu tam bylo dobře a jeden náš známý tam hrál na housle, tak mu občas možná k tomu zahrál do ouška a to byla atmosféra, kde vlastně vznikla Z-ka. No ta Z-ka pochopitelně, on je, byl hlavní autor, ale je slušné říct, že to není jediné jméno autorské, protože architekt Zdeněk Alexa, Zdeněk Den, Pospíšil, Jiří Špaček, tak to byli všechno lidé, kteří se na tom podíleli, na tom projektu. Ovšem pochopitelně ne na konstrukci. Ale tu atmosféru, která byla dole a kterou známe z veletrhu, tak tu dělali samozřejmě jeho další kolegové.
1: Kdy ty jsi vlastně začala tak trošku vnímat to, že tvůj otec je takto významným konstruktorem, řekněme? Asi v těch 10 letech to bylo spíš o tom, že jsi ještě hrála?
2: No samozřejmě a nějak, já vlastně ani nevím, no pak dělal plavecký stadion, tak tam už možná trošku ano, protože jsem potom tam už vlastně dospělá děvčice, hodně chodila plavat a byl tam plavčík, který byl sice velmi milý, ale vždycky, když mě tam uviděl, tak já jsem byla ve vodě, on dřepěl u mě a chtěl si povídat o tom, jak to vzniklo.
1: Takže místo plavání si povídala. Je to něco, co tě vlastně také přivedlo k tomu, k té historii umění a k tomu, čemu ses pak věnovala sama?
2: Ano, ano, protože mě ta technika nebyla cizí a dodnes mě není cizí. Já si třeba vzpomínám na architekta Bohuslava Fuchse, který byl přítel tatínkův. A vždycky, když chodím tam u nás v Žabovřeskách kolem domova Dagmar, který Fuchs projektoval, tak si uvědomím, jaká to byla doba. Pan profesor Fuchs, tehdy evropsky známá figura, tak ten domov Dagmar projektoval zadarmo. A tak vždycky si na něj hezky vzpomenu. Ivan Ruler, taky náš rodinný kamarád, pavilon A, který je úžasný na brněnském výstavišti, architekt Valenta, Villa Tugendhat, to nemusíme vůbec jaksi vzpomínat, ale já mám osobní vztah k Dušanu Jurkovičovi.
1: osobní vztah k Dušanu Jurkoviči?
2: Vysloveně, mně se líbí, to je hravé, to má lidskou duši a vím, že tam u nás v Žabovřeskách, my bydlíme skoro za rohem, takže k Jurkovičovi chodil Janáček a já tam možná ten rys folklorní v tom nějak cítím a cítím v tom i toho Janáčka, možná, že přeháním, ale tam to mám ráda.
1: Říká Zuzana Ledererová, dnešní host dopoledního vysílání.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je historička umění a také naše bývalá kolegyně Zuzana Ledererová. Povídáme si teď o jejím tatínkovi, Zuzi Ferdinand Lederer. To byl profesor, architekt a specialista v oblasti ocelových konstrukcí. Už jsme zmiňovali pavilon Z, ale on se podílel i na dalších pavilonech. Tuším, že C-čko a Y, že?
2: Ano, C-čko a Y. Ta Y-ka, co si budeme povídat, to bylo tak trošku model. Ale C-čko ne, C-čko vznikalo, myslím, že ve stejný rok jako Z-ka. A mám takový pocit, ale se nerada mýlím, že v C-čku teď budou nějaké rybky nebo nějaká zvířata. Což by mě docela, já mám zvířata moc ráda, k tomu se možná ještě dostanem. Ale náš tata, tak se mu na Moravě vždycky říká, že, tatínkovi. Náš tata byl obrovský milovník kultury. Ale takový, že byl skoro možná poloprofesionál. A někdy to byla i náhoda, protože jedna jeho kolegyně zaklepala u nás a říkala, nemůžete pomoct divadlu Na provázku, tam se studuje balada pro banditu a oni s tím chtějí cestovat. No ale tam jsou kousky, co já vím, kulis nebo nábytku spíš a oni se bojí, že to praskne. No tak náš tata se sebral.
1: Konstruktér.
2: Ano.
1: Vzal logaritmické
2: pravítko. A
1: šel do divadla.
2: Šel do provázku a opět vzniklo krásné přátelství. Bylo to velmi fajn. A jenom vím, že když ho pozvali na premiéru a on samozřejmě si chtěl vzít oblek, tak maminka mu říkala, co blázníš, prosím tě, na provázek, byť na premiéru, ale v obleku to nejde. Budou si myslet, že, já se teď omlouvám, že seš fízl. No, tak si vzal džíny. Ale s tím provázkem ten vztah byl úžasný, úžasně živý, i když to vlastně byl obor, který mu nebyl tak vlastní. Mu byla vlastní stará keramika.
1: Stará keramika. On byl dokonce prý i sběratel,
2: jsem slyšel. No, on sbíral habány a věci, které na habány jaksi navazovali. A byl dokonce, tak dá se říct, skoro odborný, že třeba na Slovensku potom už v penzi dělal odborné přednášky na habány a na starou keramiku. A my jsme potom s manželem už dávno po jeho smrti, protože taťka se mého manželství bohužel nedočkal a to je škoda, protože by si byl s mým mužem ohromně rozuměl. Oni se vlastně několikrát v životě potkali, ale nikdo netušil, že budou rodina.
1: No mám pocit, že tvůj muž je taky z oboru, že? To je asi ten důvod.
2: No ano, je, ano. Tak, taky z oboru, ale taky miluje kunšt.
1: Tak to se pěkně propojilo.
2: Ano. No a když jsme teda s tím Mlaďou byli ve Faenze v Itálii, že to je úžasné město keramiky, tak jsme s hrůzou zjistili, že tam je vlastně expozice světová ze všech světadílů a z Moravy nic. No a tak jsme příští rok do auta dali pár kousků po tatínkovi a do té Faenzy je dovezli jako dárek. Můžu ti říct, byla to úžasná atmosféra. Oni si toho nesmírně vážili. No a psali se nejrůznější lejstra a tak. A já jsem si uvědomila, že vlastně jsme něco na černo dali muzeum.
1: Takže vy jste možná jediní na světě, kteří ne, že by z muzea odnášeli, ale na černo tam dávali.
2: Na černo tam dávali.
1: No tak to mě zajímalo, jestli tam jsou tyhle ty kousky k vidění dodnes, ale to se dozvíme až za chvilku, milí posluchači. Teď pozvánka a potom Jitka Zelenková.
3: 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým si budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem? Kdo přiložil ruku k dílu? A co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, písně.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Naším dnešním hostem je historička umění Zuzana Ledererová, se kterou si povídáme zejména proto, protože si v letošním roce připomínáme 120. výročí narození Ferdinanda Lederera, Zuzi tvého otce, který ti asi mnohé dal, zejména ten vztah ke kultuře a k architektuře.
2: K architektuře určitě taky, ale možná, že ho mám malinko zkreslený, jak už jsem říkala. Ano, já třeba vím, že Villa Tugendhat je světová, já bych to vůbec neměla říkat nahlas, ale mně je líp v domě Dušana Jurkoviče.
1: Je takový možná trošku romantičtější, ano. Ne tak strohý.
2: Já vím, že jaksi intelektuálně a profesionálně je to někde všechno jinde a ale já mám ráda, když něco hřeje trošku. Hřeje duši.
1: A je to tak, že Dušan Jurkovič dost pracoval se dřevem, které je takové hřejivé, řekněme, ano. I v té architektuře. Takže tak, ale my jsme se bavili o té keramice, o tom muzeu a o Itálii. To asi ale nebyla tvoje jediná cesta do Itálie. Čím tě ne. Itálie okouzlila?
2: Itálie mě okouzlila... Já vlastně nevím. Celou atmosférou. Okouzila mě jazykem. Italština je úžasná. Okouzila mě tím, že kamkoliv přijdeš, tak jsou ti lidi nesmírně přátelští. A samozřejmě, že mě jako kunsthistoričku okouzila uměním. Tam vidíš všechno v originále to, co tě pracně učili ve škole. A zjistíš, že to je tak, ale přece, že to jinak voní. A já třeba miluji Florencii, město, kde se narodil Dante Alighieri, a já jsem bydlela v takovém malém levném hotýlku.
1: No to bych čekal, že se ubytuješ v něčem honosném.
2: Ale jde pak, v malinkém hotýlku a tam mě řekli, že je vedle kostelíček, tak jsem tam šla. A byl zvláštní, protože tam nehrála hudba, jaksi nebyla to hudba, která se hodí do kostela,
1: duchovní.
2: Tak abych to řekla duchovní, a ti děkuji.
1: Ano.
2: Ale hrála tam hudba milostná, renesanční milostná, a pak jsem zjistila, že pod jedním takovým velikým starým kamenem je pohřbená Beatrice. Životní láska Alighieriho. A to jsou prostě věci, které nezapomeneš. A když jsme u tohoto autora, tak poblíž tohodle kostelíka je takzvaná Badia Fiorentina. To je snad jeden z nejstarších klášterů tam. A mají tam zajímavou kapli Pandolfini, kam se ale nesmí. A tato kaple je historicky zajímavá tím, že Giovanni Boccaccio v ní poprvé četl úryvky z Dantovy Božské komedie. Ano, přátelé, já jsem si to nevymyslela, pan Boccaccio miloval Dantovu komedii a jaksi ty košilaté záležitosti, které tak milujeme, tak to bylo v jeho tvorbě, v jeho době něco spíš, co nebylo důležité. A on prý dokonce se za ně styděl a chtěl je spálit. A to by tedy byla škoda, že?
1: No, to by byla škoda.
2: Čtenáři, ano. Mám to na nočním stolku. No a on tedy poprvé v této kapli řekl, že je to božská komedie. Poněvadž Dante Alighieri nikdy nebyl tak sebevědomý, aby své dílo takto označil. Mm-hmm. No a já jsem strašně chtěla se tam podívat. A tak jsem šla za sestrou řádovou Zajeptiškou, která tam měla malinkou prodejničku, a strašně se mi prosila. A ona řekla, že ano, ale že musím pohlídat tu prodejnu.
1: Takže tě nechala samotnou v prodejnu.
2: Ano, a já jsem klášterní prodejnu hlídala. A tam jsem zjistila, že tam mají hlavně vína, ale protože měli vlastní vinohrad, ale to je mimo. No a tak jsem mi pohlídala, přišla, dala mě klíče od celého kláštera a řekla, že tedy v té kapli Pandolfini mohu být, jak dlouho chci, a užívat si té atmosféry.
1: Panečku, to musel být zážitek.
2: Byl to zážitek, bylo to něco nádherného. Pak jsem se samozřejmě vrátila k ní do toho obchůdku a bylo mně jasné, že ze slušnosti musím něco koupit a ráda jsem to udělala. A tak jsem si vzala jednu lahev vína, poněvadž ta musela být dobrá, když byla od nich. Ona mě ji krásně zabalila, no a já jsem ji přivezla domů do Žabovřesk. Tak jsme si ji v jeden hezký den s mužem otevřeli a co nevidíme, je na ní na vinětě napsáno Ora et labora. Modli se a pracuj.
1: Tak to držíme. Dnes je naším hostem Zuzana Ledererová. Budeme si povídat i za chvíli.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím je dnes historička umění a také bývalá kolegyně naše rozhlasová Zuzana Ledererová. Povídáme si o její zálibě v Itálii. Mě by ale zajímalo, protože jsme začali povídáním o tvém tatínkovi, Zuzko. Byl i on cestovatel, byl v Itálii, měl takové podobné zalíbení jako ty?
2: V Itálii byl, ale myslím si, že takové zalíbení neměl. On měl zalíbení poněkud jinde, hodně na východě.
1: Hodně na východě? A kde konkrétně?
2: Tam, kde mají báječná jídla, jsou tam báječní zlatníci, no v Turecku.
1: No v Turecku dokonce.
2: No a jezdil tam dokonce lodí ze Slovenska. No musel po Dunaji, no po čem jiném.
1: No jasně.
2: A bylo mu tam báječně, jezdil tam několikrát, jezdil tam často a Turky měl velmi rád. Říkal, že je to velice příjemná země, plná kultury, miloval architekturu jejich mešit mimochodem. Čili mu se tam nesmírně líbilo a u nás potom doma vzniklo takové přísloví, říkal, že když je provázel údajně česky mluvící člověk po bazaru, tak se ohlédl a varoval je a říkal, pomále, pomále napřed, pozor na dášky. A tady toto
1: na
2: se
1: stalo. Co to znamená?
2: Na tašky.
1: Na tašky, aha.
2: Ano, pomalu, pomalu dopředu, pozor na tašky.
1: Pozor na tašky,
2: je varoval. Je pravda, že my jsme potom s mým mužem byli ostatně na svadební cestě v Istanbulu a že můžu říct, možná jsme měli štěstí, ale pozor na dášky jsme moc nedávali a nic se nestalo. Máme velmi dobrou zkušenost z Turecka. Je to krásná země a tomu mému tatovi já jsem se vůbec nedivila. Bylo tam moc hezky.
1: Hledal taky inspiraci třeba v těch stavbách tureckých pro svoje návrhy?
2: Já to vlastně nevím, ale upřímně řečeno, když jsme po architektuře turecké chodili sami, tak já jsem najednou si zjistila, že ano.
1: Možná ne vědomě.
2: Možná ne, ale on tu architekturu tam skutečně miloval a velmi si ji cenil, jak po stránce technické, tak po stránce výtvarné. Měl to tam rád.
1: A když už jsme tedy u těch cest, tak já jsem také zjistil, že vlastně tvůj tatínek zhotovil několik fotografií, které potom v roce 1937 uveřejnil časopis Pestrý týden a byly to fotografie stater.
2: To já vůbec nevím.
1: No.
2: Ale to mě potom někdy ukážeš, ale protože to bylo stater, tak to samozřejmě asi souviselo s tím, že on byl velmi dobrý lyžař. Ona to tehdy, co si budem povídat, byla taková móda, asi pánská trochu, ale on do Tater jezdil velmi často, jezdil i do Alp a myslím si, že ta zima pro ty mladé pány tak na těch lyžích asi byla příjemná. Jenom vím, a takovou fotku zase máme my doma, že když bylo už potom hodně teplo, tak takový pánové, když chtěli být trošku provokativní nebo otužilí, tak se převlíkli na těch lyžích v těch Alpách do plavek.
1: Do plavek?
2: Ano.
1: Ale tuším, že to byly takové ty jednodílné plavky, myslím, že se tomu říká plážový set, anebo opravdu jenom...
2: Tedy já našeho tatu viděla na té fotce jenom v takových plavkách, jako se nosí dnes.
1: Aha, až tak? No tak musím říct si, že v takovém lyžařském úmboru bych tedy nerad spadl na sněhu. To by asi bylo docela bolestivé. Dnes si povídám se Zuzanou Ledererovou a budeme si povídat ještě za chvíli.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Host Českého rozhlasu Brno.
2: Dnešním hostem je Zuzana Ledererová, historička umění, ale také bývalá naše kolegyně a spolupracovnice. No a dnes připomínáme, že v letošním roce by se dožil 120 let tvůj otec Ferdinand Lederer. Mimochodem Český rozhlas Brno letos slaví 102 let, tak to se tak pěkně potkalo, ta jednička a dvojka, jenom se tam prohodili trošku ty nuly v tom počtu. Každopádně mě to nedá, když už tady zmiňuju, že jsi pracovala tady v Českém rozhlase Brno, jestli bys nepřidala nějakou třeba perličku ze svého vysílání, ze své zkušenosti.
3: No, mám perličku, která je spjata s mou láskou ke psům. Mm-hmm. Já mám nesmírně ráda pejsky, mimochodem dnes jsem byla také nikoli ve vlastního pejska svých přátel, honem před rozhlasem ještě vyvenčit, takže já bez nich nemůžu být, ale nicméně měli jsme fox teriera, který s námi všude, hladkáče, který s námi všude chodil, no a pak se cestovalo s rozhlasem po vlastech moravských, vždycky s muzikou, no a vlastně to všechno potom vyvrcholilo v obrovském pořadu Moravanky v IBC ve Veliké hale tady v Brně blízko. Uváděla to Ivana Slabáková a bylo domluveno, že víceméně všichni budeme něco povídat a domluvili se samozřejmě s Ivanou otázky, což mimochodem my přátelé jsme dneska neudělali. A tak to bylo všechno jasné, nač se bude ptát a tak. No, já jsem byla poslední a najednou Ivana říkala, Zuzko, ale čem bude mluvit? My jsme to všechno vypovídali, prosím tě, už není o čem. Mimochodem, Ivana je moje spolužečka z Gimplu, seděli jsme přes uličku, no, takže máme k sobě velmi blízko. A no tak co dělat? Tak jsem honem vzala mobil a volala jsem mému muži, aby okamžitě přišel s foxteriérem Hasanem a tak on přišel na pódium s tím naším psejkem divokým a teď to začalo. On byl asi nějaký psí komediant, protože on skákal a koukal do not muzikantům. Chodil po dvou, dělal prostě ohromné kusy. Všichni se smáli a mysleli si, že to je naplánované. Že to je naplánované finále. Ano. No a pak to ovšem mělo ještě jeden dozvuk, že jsme druhý den byli v Jedovnicích v hospudce na obědě a teď paní, která seděla vedle nás, samozřejmě pes byl s námi, že jo, tak říkala, je to on? Nebo to není on? Je to on? A koukala na něj, jak na filmovou hvězdu. A pak se ptala, jestli to byl ten. A pak říkala, ano, to je pes, co zpívá s Moravankou.
2: Panečku.
3: Tak.
2: No tak to byla docela dobrá záchrana.
3: Takže hezká, to byla naše psí záchrana, na kterou nezapomenu.
2: No někdy ty záchrany jsou docela nečekané. No ale co se týče toho samotného rozhlasačení, tak nechybí ti to trošku?
3: Nechybí, no tak chybí. Chybí mě Český rozhlas Brno a ano. To neříkám ze zdvořilosti, opravdu ne. Ale Já spolupracuji s veřejnoprávním slovenským rozhlasem v oblasti kultury a je to, můžu říct, milá spolupráce a je to prima, že jsem nestratila s tou brněnskou, potažmo moravskou kulturou kontakt.
2: A to je úžasné. Tak ho nestrácej dál. Dnes jsem si povídal se Zuzanou Ledererovou. Moc díky, že jsi přišla, ať se ti i nadále daří.
3: A já velmi děkuji za tuto chvíli. Musím říct, že byla pro mě vzácná.
2: Tak to jsme rádi. Naschledanou.
3: Naschledanou.

Já vám přeji, milí posluchači, aby vám také na světě vůbec nic nescházelo. Hlavně, aby vám nescházel Český rozhlas Brno a naše vysílání, ale pokud by vám scházelo třeba něco z toho, co jsme si teď probírali se Zuzanou Ledererovou, mým dnešním hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno, no tak si to můžete kdykoliv připomenout, kdykoliv budete chtít pomocí mobilní aplikace Můj rozhlas a nebo na webu můjrozhlas.cz. Tam všude si můžete naše vysílání vrátit zpět až o 12 hodin, takže kdybyste měli čas třeba až někdy na večer, tak pořád máte příležitost si celý dnešní rozhovor poslechnout. No a protože se blíží 12. hodina, loučí se Zdeněk Truhlář a příště se opět budu těšit na shledanou a naslyšenou.

0: telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Členové komise v Blansku, která chybovala při sněmovních volbách, nebudou sčítat hlasy v komunálních volbách. Řidiči v Brně musí do poloviny prosince objíždět uzavřený podjezd pod Hradeckou u Řečkovického nádraží. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes zahajuje výuku studijního programu radiologický asistent. Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré poledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. V některých městech mají lidé větší zájem o členství ve volebních komisích než v minulosti. Například v Blansku navrhla kandidující uskupení dost lidí, takže radnice nemusela hledat zájemce nebo oslovit úředníky. Složení komise, která špatně sečetla hlasy během loňských sněmovních voleb, se v říjnových komunálních volbách změní. Potvrzuje to mluvčí města Pavla Komárková.
2: Volební okrsek číslo 28 už máme obsazen a nikdo se členů komise, která by měla sednout u komunálních voleb v letošním roce, nebyl členem komise při posledních parlamentních volbách, kde se vlastně zjistily nějaké chyby při sčítání.
1: Policie případ odložila s tím, že se neprokázalo, že by někdo z členů chyboval úmyslně. V Brně Řečkovicích je na 3 měsíce uzavřená část Hapalovy ulice nedaleko vlakového nádraží. Neprůjezdný je podjezd pod Hradeckou 4-proudovou výpadovkou na Kuřim a Svitavy. Důvodem jsou opravy, které potrvají do 15. prosince. Objízdná trasa vede na Ivanovice a dál směrem k obchodnímu centru Globus. Omezení se netýká pěších ani městské hromadné dopravy. Výuka nového studijního programu radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do 3letého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Pokračuje mluvčí Zlínské univerzity Petra Svěráková.
3: Studenti se budou učit pracovat s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích, diagnostických centrech i dalších zdravotnických zařízeních.
1: Nové moderní vlakové soupravy na trati mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu budou od prosince nejspíš jezdit v nižší frekvenci, než bylo v plánu. Linky bude nově místo Českých drah na základě výsledku soutěže provozovat společnost RegioJet. Podle aktuálního vyjádření firmy pro Český rozhlas ale do zahájení provozu polský výrobce nejspíš stihne dodat jen 8 souprav místo 18 objednaných. Ministerstvo dopravy to považuje za nedodržení smluvních podmínek s odpovídající sankcí.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty mezi 22 a 25 stupni. Vár bude slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda osobního auta částečně blokuje provoz na silnici 50 u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. Je to těsně před sjezdem na Buchlovice ve směru na Uherské Hradiště. Na místě jsou policisté. A s kolonami počítejte na příjezdu do Brna po D1 v obou směrech i na D2. Je to v místech stavebních prací na křížení těchto dálnic a je to jenom provozem. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vám přeje Hana Florianová.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Na Bílovských Lukách polkou Miloslava Kolstrunka mladšího nás v úvodu potěšili Kumpánovi muzikanti a otevřeli první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Jolana a na Slovensku je taktéž Jolana. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví, spokojenosti a lásky. No a pojďme na přání, která tady máme. Hned je budeme předávat. Takže 14. září oslavila pěkné životní jubileum 90 roků a 16. září oslaví jmeniny paní Ludmila Rokitová. Vše nejlepší, hodně zdraví jí přejí synové Alois, Miroslav, Stanislav a Libor s rodinami, 9 vnuků a 13 pravnuků. No a já si tady vezmu ještě telefon, tak pojďme na něj. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady Morava, krásná zem.
1: Dobrý den, tady Jakubíčková.
0: Tak prosím. Jejda, pan Jakubíčko, a tam je potřeba rádiečko stišit, když budete tak laskava, ano?
1: Dobře.
0: Tak, ano, tak jak jsme na tom? Halo, halo.
1: Furt stejně.
0: Nebo může vám to někdo stišit, nebo protože ono nám to tam bude brát vazbu.
1: Už to stišila.
0: Dobře, takže paní Jakubičková, prosím, můžete přát.
1: Já bych chtěla popřát. Zítra bude Ludmile, tak Liduše Koblihové do Zánasovic a Lice Kopřivové do Mysina. A Ludmile Důpalové taky do Mysina. Hodně hlavně štěstí, zdraví jim přeju.
0: Ano. A je to všechno?
1: A ještě zítra bude mít narozeniny můj zeď Petr Malík z Mysina.
0: Dobře.
1: Tak bychom mu taky chtěli popřát.
0: Ano, tomu
1: přeje manželka, synové, Ondřej, Petr, Lukáš vlastně, Ondřej, Lukášek a Ondrášek s přítelkyní Natálkou.
0: Dobře, tak
1: a ještě bych, ano? Jestli můžu pozdravit rodinu Drábkovu, Severovu, Macháčkovu a Ověřákovu a Natálku, jak jsou dobřence i s jejími rodiči a Mirka Janku z Bánova.
0: Dobře.
1: Tak moc krát vám děkuji.
0: Ano.
1: Nashledanou.
0: Tak přeji hodně zdraví, hodně sil, ať se vám daří a nashledanou, paní Jakubičková. Tak a pojďme na písničku. Den se krátí. Miloslav Richard Procházka a Zdeněk Baťka.

0: Vítám ve vysílání paní Tylovou z Milotic.
1: Dobrý den. Zdravím vás ve studiu a prosila bych o pěknou písničku pro moju kamarádku Žulice v Miloticích, vývoz Lidušku Nedvědickou, která zítra má meniny. Milá Liduško, kamarádečko moja, přeju ti hodně a hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinej pohody. To ti přeje kamarádka Žulice Tylová Marie. A moc krát vám děkuju.
0: Ano, ano, já vám přeji pěkné poledne, ať se vám daří. Nashledanou.
1: Ano, děkuju, nashledanou.
0: A teď už paní Věra Němcová, Lisice.
2: No, dobrý den, paní Navrátilová. A už mě slyšíte dobře?
0: No, prosím, můžete své přání říci. Posoudíme
2: jo,
0: to.
2: Jo. Takže zítra je Ludmile, já mám sestru Lídu Jonášovu a moju kamarádku Lídu Dokoupilovu. Tak bych jim chtěla obou dvou popřát. Hlavně zdraví, který hrozně moc potřebuji štěstí a aby to tak všechno dopadlo, nebo bylo tak, jak zatím je. A ještě bych měla jedno přání, můj synovec Radek Jonáš má zítra narozeniny z Lisicie. Tak bych mu taky tomu Radkovi chtěla popřát hodně zdraví, hodně úspěchu práci, v rodině a všechno nejlepší. Děkuji.
0: Ano, nashledanou, pěkný den.
2: Nashledanou taky.
0: A teď připojím e-mail. Je tady přání pro paní Ludmilu Hanákovou ze Zlechova. Milá teto, přejeme k včerejším narozeninám a zítřejšímu svátku vše dobré, zdraví, štěstí a boží požehnání. Přeje neteř Alena s manželem. A písnička Perko, Josef Konečný a Ištvánci ze Šardic.

0: Vítám ve vysílání paní Marušku z Vysočiny. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško, já vás zdravím a taky všechny posluchače. Dnes bych chtěla popřát Lidušce Smutné ze Stanovišť a všem Liduškám k jejím zítřejšímu svátku. Mějte se hezky, buďte zdraví, spokojení s tím aspoň to, co máme, a mějte se rádi. Děkuji vám moc a naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už paní Maruška z Lanžhota. Dobrý den.
2: Dobrý den, Květuško, zdravím vás a i vašeho kolegu, lebo kolegyňku, nevím, kdo tam s váma je, a všetkých dobrých posluchačů, kteří poslouchají tento krásný rozhlas, tento pořad. Já mám dneska i takové přáníčko. Mám pravnučku Jolánku Krutákovou v Břeclavě, protože je dneska Jolánky. Joli, já ti přeju hodně zdravíčka, štěstíčka. Všecko jenom to dobré a nech pokračuješ tak, jak do včelka ve škole, nech se ti všecko vydaří. A Květuško, protože už je nás pár, opravdu pár, a zajtra Lidušky jsou, tak já bych z naší třídy chcela poslat pozdrav. A pozdravit jich tým, nech jim popřeju jenom hodně zdravíčka, zdravíčka, vím, co to je. Lice Kiclovej, Lice Dubskej, Lice Šestákovej, Lice Osičkovej a všetkým Liduškám a aj Lidušce Trávníkovej přeju také všecko, ta je v Čejči. Tak všecko jenom to nejlepší, děvčata hlavně zdraví a boží požehnání. Jiná zhrstečka, ale ještě snad se někdy zejdem. A zdravím všech mojich kamarádů, kamarádky a Květuško, vám hlavně, hlavně to zdravíčko a z ničeho si nic nedělat. Toto je přáníško pro vás. Já vám moc děkuju.
0: Ano, také. Pěkný den. Naschledanou.
2: Naschle.
0: Tak a pojďme tady na přání, která tady mám. Dnes slaví krásné narozeniny 22. přímo moje vnučka Johanka, ale to bude asi Jolanka. Nebo možná Johanka. Nechám to tak. Suchánková z Hřivínova újezdu. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve škole. V Ostravě jí přeje děda a celá rodina. K zítřejšímu svátku posílám přání všeho nejlepšího kamarádce Lice Žůrkové a také Lice Maňákové a Lice Štipčákové. Všem do Dubňan s přáním štěstí, zdraví, dobré dechovky a všeho, co je baví, přeje Tonda. Tak a písnička, která bude Janošku Janošíčku Valašská Lidová a Jarmila Šuláková.
3: Český rozhlas Brno.

0: Písnička je za námi, pojďme přivítat paní Juračkovou z Černovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vaše rádio. Chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat všem, kteří mě přáli k mojímu svátku, Marii. Tak bych jim chtěla poslat tato krásnou písničku a chtěla bych popřát Liduškám, který mají zítra svátek. Je to Liduška přítelkyně Tondyryjovýho a Liduška Pisková z Spanské Lhoty. Milé Lidušky, všechno nejlepší, hlavně hodně lásky, málo starostí, hodně peněz a hodně těch zážitků z té dechovky. Celého se přeje Luděk a Maruška. To všechno posíláme. Děkujeme, paní Navrátilová.
0: Ano. Já vám přeji pěkné poledne, ať se vám daří a nashledanou.
1: Vám taky pěkný poledne, nashledanou.
0: Tak a teď si teda dáme e-mail. Prosím, zahrajte hezkou písničku pro paní Marii Kapustovou ze Slavičína Hrádku, která právě dnes slaví své narozeniny. Celá rodina jí přejeme hlavně pevné zdraví, boží požehnání a s pozdravem Irena Bačová poslala tento e-mail. Takže předali jsme a další písnička. Marek Prajka, Lukáš Prajka a další Marek Prajka pod Lanžhotem. Les Černý a Palavanka.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Vorlovou z Horních Kounic.
4: Dobrý den, paní Navrátilová. Děkuji vám, že jste mě to vzala a chtěla bych popřát paní Lidušce z Jaroměřic, i když mě už teď Maruška předběhla s gratulací. Přejeme Lidušce hodně zdraví, spokojenost a ať se stále setkáváme na pěkných dechovkách. Toto jí přejí Kudláčkovi z Dobřínska, Vančurovi a dvě Boženky, kteří s nima jezdí na dechovky. A ještě bych chtěla popřát paní Lidušce Grosové z Nové Vsi u Oslavan, protože je rodačka z Horních Kounic a vždycky někomu nechává zahrát, tak zítřejšímu svátku přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ať se zase někde potkáme, přeje Božka Vorlová. Děkuji.
3: Ano, také přejeme pěkný den. Nashledanou.
4: No, nashledanou.
3: A teď už paní Marie z Milotic, vítejte.
5: Děkuju, dobrý den, paní Navrátilová,
3: dobrý den.
5: Taky bych chtěla Liduškám popřát paní Ludmila Maršálová z Koryčan a zároveň koncem září má i narozeniny, takže bych chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, boží požehnání. A tady v Miloticích jsem měla spolupracovnici paní Ludmilu Nedůchalovou a taky má začátkem října narozeniny, takže taky přeju hodně zdraví, všecko nejlepší, boží požehnání a ať se mají dobře.
3: Výborně. Tak já se s vámi rozloučím a přeji vám pěkný den.
5: Aj vám, děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou. Tak a teď pojďme tady na e-mail další. Dobrý den, dnes bychom rádi prostřednictvím vašeho rozhlasu popřáli k dnešnímu svátku paní Jolaně Vozdecké a její dceři Jolaně Ambrozové z Těšan. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody za celou rodinu Vozdečtí z Drnoholce. A písnička Ty krumvířské vinohrady Jiří Zmožek a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Jarku ze Staré Huti. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych chtěla popřát své sestřenici, Drahušce Relichové z Nosislavy k dnešním narozeninám. Je to ochotnice, hraje v Ochotnickém divadle, tančí na Babských hodech, je to členka Nosislavské čarodějnické letky a hlavně zasloužila babička, takže jí přejeme všechno nejlepší k jejím 66. narozeninám. Ano. A současně bych chtěla popřát ještě své druhé sestřenici, Lidě Nekvapilové, zítřejšímu svátku. Obě žijí v Nosislavě.
0: Výborně.
1: A dneska děkuji a všechny zdravím.
0: Ano, také vás zdravím a přejeme pěkné odpoledne. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a teď paní Kalinová z Brna, vítejte.
2: Dobrý den, já bych vás chtěla ještě jednou pozdravit a chtěla bych popřát Lidušce Dvořákové k jejímu zítřejšímu svátku, hlavně zdravíčko, štěstíčko, spokojenost a ještě mám takový přáníčko. Tady u nás na ulici, kde bydlím, tak byly ulomeny haluze na vysokém stromě. Městská část na to nějak nereagovala, když jsem tam volala, tak jsem dneska poprosila hasiče, co se s tím dá dělat, tak přijeli. I tohle odstranili to všechno a kdyby tady toto spadlo někomu na hlavu, na chodníku, tak by možná nebyl. Takže já bych jim chtěla městským hasičům z Brna poděkovat a popřát jim hodně, hodně štěstí při všech zákrocích.
0: Ano, ano,
2: a vám
0: ano.
2: Moc za všechno děkuji a mějte se moc a moc hezky.
0: Jo, také i vám přeji vše dobré. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak a připojím e-maily. 15. září dnes se dožívá významného životního jubilea milá maminka, babička Ludmila Zachovalová. Hodně zdraví, štěstí a pohody jí přejí dcery a sestry s rodinami. A ti radost stále dělá tvá zahrádka a milovaná vnoučátka. Tak předali jsme a já pokračuji další e-mail. Prosíme o pěknou písničku pro pana Davida Sedláka z Popůvek k dnešním narozeninám. Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí přejí manželka Veronika, děti Tereska a Kristýnka a babička a děda z Popůvek. A děkujeme za písničku. Ano, ano, rádi ji pošleme. Tak Soňa Poláková, Žaluje dcérečka a Legruti.

0: přátelé, pojďme přivítat paní hejtmánkovou z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký slunný den, svátek budu mít Ludmily. Tak v Biskupicích je to Vítková, Něncová, Brabcová.
0: Ano.
1: A ještě příbuzenstvu jsou taky Ludmily. Tak zkrátka všem Ludmilám, ať potěší písnička i posluchači. A Vláda rozhlasu taky. Děkuji a naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den. No a já tady připojím klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Dnes slaví své narozeniny paní Marie Šildová z Tetčic. Takže paní Marie, přejeme vám vše dobré, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl a živio a na zdraví. A jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak předali jsme a budeme dál pokračovat tady v e-mailech. Srdečně vás zdravím a prosím o písničku k zítřejšímu svátku našim Liduškám. Zítra slaví svůj svátek Lidušky, kterých také máme pár. A jsou to Liduška Říhová, Hrstková, Jarošová, Maršálková, Koudelková a Morongová. Milé Lidušky, přejeme vám především hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho, co vás činí šťastnými. Anička a Karel Štolfovi a písničkou chceme potěšit i všechny naše přátelé. Takže děkuji a děkuji za přání mě, že mi přejete příjemné podzimní dny ve zdraví a radosti a já vám děkuji. Tak pojďme dále, neboť já těch přání tady jsem objevila, že je jich tu víc. Zahrajte prosím pěknou písničku babičce Ludmile Boráňové z Řetechova k jejímu svátku a vše nejlepší přeje vnuk Zdeněk s rodinou. Tak a pojďme na další písničku, kterou tu máme. Dívča, dívča, prýdianík premilený a prší, prší, Lenca leje. Zdena Hovorková, Joška Černý a Brolno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Panečku, to byla paráda. Zdena Hovorková, Joška Černý nám zpívali a já vítám pana Adámka z Nové Bošáce.
1: Ano, počujeme sa. Dobrý den, pani Navrátilová. Já vás zdravím do studie. Tu je já. No, já bych som chcel popriať svojej manželke Jolánke Adámkovej k dnešnému sviatku veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti z tvorovej práce, ktorú vykonáva, lebo je veľmi šikovná. K tomu sa pripájajú syn Marek s priateľkou, syn Martin a dcera Tereska s manželom. Tak máme ťa všetci moc rádi. Ďakujem, pani Navrátilová.
0: Ano, výborně. No, tak přejeme vám tak také pěkné odpoledne, ať se vám daří, nashledanou.
1: Ano, podobně i vám, do počutia.
0: Tak a pojďme na e-maily. Našemu milému Kubíčkovi Mikéskovi z Velké nad Veličkou přejeme k 60. narozeninám hodně štěstí, zdraví, pracovních úspěchů, ať tě humor neopouští, přejí spolupracovníci, pružinárny, sečkář a děvčata posílají pusu. Tak a ještě jedno přání tady mám. Dobrý den, ve studiu zdravíme posluchače tohoto krásného pořadu a prosíme o pěknou písničku pro naši sousedku paní Evu Sekulovou ze Želechovic nad Dřevnicí k jejím dnešním narozeninám. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásku svých blízkých. Pozvedáme štamprličku, slivovičky trnéčkové a nejlepší je pití, protože nám zaručuje do 100 roků žití. Živio, živio, živio. Ze srdce přejí sousedíkovi a zetkovi ze Želechovic, Vajákovi z Neubuze a k přání se připojuje i kamarádka Drahomíra Štěpánková ze Zlína. Tak to byla přání a písnička po kyjovským rinku Vladimír Pfeffer a Straňanka.

0: Vítám ve vysílání paní Jahodovou z Břeclavy. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško. I kdybychom chtěli s manželem poblahopřát paní Lidušce Červinkové z Suchohrdé u Znojma k jejímu zítřejšímu svátku. Je to naše švagrová a manželová sestra, taky přejeme hodně zdraví a spokojené žití s celou rodinou, kterou má velikou. Tak, Liduško, hodně zdraví ti přejeme,
0: ano?
1: A hodně se upni na tu svoji rodinku, je to důležité v dnešním životě. Děkujeme za zahrání a nashledanou.
0: Ano, já vám přeji také pěkné odpoledne, ať se vám daří. Nashledanou. Tak a teď půjdu na e-maily. Mám tady vzkaz. Sbor dobrovolných hasičů Veverská Bytýška přejí bratru Milanu Veselému k 80. narozeninám štěstí, zdraví a pohodu a děkuji za vše, co pro sbor udělal. Ano, výborně. No a máme tady další přání. Tak 14. září oslavila pěkné životní jubileum 90 let a 16. září oslaví jmeniny paní Ludmila Rokitová. Vše nejlepší, hodně zdraví přejí synové Alois, Miroslav, Stanislav a Libor s rodinami, 9 vnuků a 13 pravnuků. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Tak Holuběnka, Jiří Zmožek a Sokolka ze Šakvic.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak přátelé, a pojďme přivítat paní Ludmilu z Halenkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, a vám v rozhlase a ostatním, kteří poslouchají. Dneska mám takové přání, popřávala bych Ludmilkám, jsou to všechno moje bývalé pracovnice. Ludmila Regentová, Dohnalová, Křičková, Vojáčková a ještě bylo aj Marušek, a jsou to Marie Juřenová, Vojáčková a Nedomová. Všem jmenovaním hodně zdraví, štěstí a domácí pohody jim přeje Lidka Horková z Halenkovic. Děkuji vám, paní Navrátilová.
0: Ano, také přeji pěkný den a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a já tady připojím ještě jedno poděkování. Tak moc vás zdravím v rozhlase. Chtěla bych poděkovat občanům Dolní Cerekve za uspořádání 39. ročníku setkání dechových hudeb věnovaných vzpomínce na tamního rodáka a velkého hudebního skladatele Bohuslava Smyšovského jako vzpomínku k jeho nedožitým 95. narozeninám. Koncert se nám moc líbil, připomínána byla i dcera pana Smyšovského Věra Zámečníková s manželem Pepíkem. Zahrajte jim prosím pěknou písničku, kterou si určitě všichni v Dolní Cerekvi zaslouží. Vaše posluchačka Alena z Brna. Ano, my rádi zahrajeme, ale bude to trošku z českého soudku, nevadí-li. Je to Karel Hašler, Po starých zámeckých schodech, Josef Sochor, Dívčí trio a Česká švitorka.

Dozněla poslední písnička Vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plní Pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Přeji vám pohodové odpoledne.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu Amoust, Losí Odyssea a ČT Art.

0: Trestného. Agentura už kvůli případu kontaktovala orgány činné v trestním řízení. Ministerstvo upozorňuje, že podvodné stránky mohou být zaměřené hlavně na Slováky. Nelze ale vyloučit ani pokus o vylákání peněz od českých zákazníků. Na co si při nákupu zájezdu dávat pozor, upozorňuje mluvčí ministerstva Veronika Lukášová.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje si před výběrem dovolené vždy ověřit důvěryhodnost cestovní kanceláře ve veřejně přístupném seznamu na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Zájemci zde najdou také informaci, zda má daná cestovní kancelář řádné zajištění pro případ úpadku.
0: Muzejní spolek Pohořelice letos slaví 25 let. K této příležitosti připravil výstavu ze svého archivu a depozitáře. V prostorách bývalé konírny návštěvníci uvidí historické fotografie a pohlednice, hasičskou expozici nebo výstavu z kamenělin a nerostů. Část vystavených předmětů pochází také ze sbírek členů spolku. Výstava potrvá do 23. září. Detaily výstavy popisuje předseda spolku Jindřich Benkovič.
2: Taková výstava všeho možného, protože za 25 let jsme měli nespočet výstav na různá témata, prakticky 3 nebo 4 výstavy ročně vždycky. Veškerý sortiment, který jsme mohli z toho našeho depozitáře vyhrabat, tak je tady.
0: Plánovaný obchvat Třebíče získal souhlasné závazné stanovisko krajského odboru životního prostředí. Dopad na okolí hodnotili u této trasy úředníci opakovaně. Z původní souhlasné stanovisko zrušilo loni v březnu ministerstvo životního prostředí. Navrhovaná varianta trasy obchvatu vede převážně mimo zastavěná území. Odpůrcům ale vadí, že by silnice vedla částečně před obydlená místa a také přes přírodně cenná údolí. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let, oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty mezi 22 a 25 stupni a biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na čerstvou nehodu osobního a nákladního auta si dejte pozor v Brně na sjezdu z Ostravské ulice na ulici Bělohorskou. A dvě osobní auta se v Brně srazila taky u křižovatky Cejl a Koliště. Místem projedete, ale můžete se zdržet. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vám přeje Hana Florianová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v DOXu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to humené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa spřátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování, teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už?
1: Ano, jsem jako trenér, samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jsi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo, a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jedno je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, těch kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy. Ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem i pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu s ženskou jako krocán vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. Mně se líbí, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe. Anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, žena přece mi to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění. Pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřenesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to bylo historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jako ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má
1: hluboká historie, opravdu bylo hluboká. Já znám i ty případy, kdy se tam vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl, nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit, v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za mě za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstě, ať mě kamarádo, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstě, ať mě, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky, tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní s těmi výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý, to ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat, zase malovat ty věci pěkný, na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně,
1: no, tak
0: závažné
1: mě to, téma? Mě to ten den, musí ten den takový trošku takový zvláštní, abych to stoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme se trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby
0: i
1: si lidé
0: téma
1: vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, obraz tak můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselí, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: 2 roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. V brněnských Husovicích se dnes po poslední etapě oprav otevírá park Marie Restituty. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly. Týká se to i Česka. Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Hana Florianová. 2 roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty, 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je také nutnost

0: korun navázala na loňskou proměnu horního prostoru s památníkem Řeholnice. Na místě, kde do 60. let fungoval hřbitov, stavbaři zachovali původní lipovou alej. Na podzim ji doplní další výsadba.
1: Pro děti je ode dneška připravené nové hřiště s houpačkami, pískovištěm a prolézačkami. Lidé v parku najdou také pítko, pingpongový stůl nebo venkovní šachový stolek s volně přístupnými figurkami. Celý park je navíc bezbariérový a využít ho tak mohou taky vozíčkáři i rodiče z kočárky. V areálu na podzim ještě přibude 15 stromů, 200 keřů a přes 2000 cibulovin. David Jäger, Český rozhlas.
0: Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, večer se zcela vyjasní. Zpočátku odpoledne ještě v údolí řeky Moravy se budou rozpouštět zbytky nízké oblačnosti. Vád bude slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V ulici Hraničářů v Mikulově na Břeclavsku srazilo auto chodce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. S opatrností ale projedete. Na D1 počítejte s nárazovými kolonami na příjezdu do Brna od Prahy. Zdržení ale momentálně velmi malé. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přeju vám krásné prosluněné odpoledne z vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitánček, píšeme 15. září a teploty do 25 stupňů, které před malou chvilkou prorokovala Hana Florianová, tak ty budou doplněny už za pár chvil ještě podrobnějším informačním servisem přímo od pramene, tedy od meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Petra Minstra. Co ještě vás čeká během dobrého odpoledne, které právě začíná? Jako vždycky se podíváme, kam že nás chce pozvat zástupce klubu českých turistů. Jako vždycky budeme soutěžit v trefě, to asi tak za hodinku. Čeká vás i další díl řidičské abecedy, anebo co v učebnicích nebylo. A málem bych zapomněl, Ida Štatlař poslal novou zásilku se svými zvonky. Takže já vám přeju, abyste strávili tenhle prosluněný den, aspoň takhle to vypadá v Brně. Jak to vypadá na ostatních místech Jižní Moravy, to se za chvilku také zeptám Petra Minstra. Přeju vám, abyste tento prosluněný den strávili v klidu, v pohodě, nikým neobtěžováni, a písničky, které vám nabídnu, ty, které nestárnou, tak ty, to je samostatná kapitola. Například hned ta první, to je vlastně stříbrná bratislavská lira z roku 1970, a teď nevím, jestli 4 nebo 5. No prostě ze 70. let se za námi přicházejí podívat Marta Athena. 74, už jsem si vzpomněl. Náměstí pro ně napsal Aleš Zikmund. No a za chviličku se dozvíte o počasí vše potřebné. Tak ještě jednou, krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Do roku 1979 nás vrátila písnička, kterou tehdy nahrála čtveřice Anifrid, Aneta, Björn a Benny. Byl to ten rok, kdy jste možná poprvé viděli ten zázrak zvaný Walkman. Tehdy se začal prodávat, ale do žhavé současnosti se teď vracíme s informacemi z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Je to Petr Minster, který čeká na naší lince. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Petře, já vím, že jako meteorolog asi máte trošku rezervovaný vztah k pranostikám, ale k dnešnímu dni se pojí pranostika od Marie Sedmibolestné, teplota rychle poklesne. Takže i na to, jak rychle bude klesat teplota, se vás budu ptát, ale moje první otázka zní, jak je teď na Jižní Moravě, jaké máme teploty?
2: Máme příjemné počasí, slunečno, polojasno, drobná kubovitá oblačnost je na většině území kraje, nicméně ty teploty jsou mezi 21 až 24 stupni. Vítr pofukuje spíše slabý, proměnlivý nebo od jihu.
1: Odpoledne nás čeká slunečné?
2: Ano, ta oblačnost se bude dále ještě zmenšovat, protože roste do suchého vzduchu a v podstatě večer čekáme skoro jasno, případně až jasno v těch nočních hodinách. Teploty do těch 25 se dnes vlezou, no a vítr zůstane slabý nebo bude bez větří.
1: Bude jasná i noc na příští den, tedy na středu?
2: Ne úplně celá, jasno nebo skoro jasno, navíc k ránu se postupně začne objevovat trochu více oblačnosti do polojasna a zároveň se v údolích podobně jako dnes začnou vytvářet mlhy, případně přerostou až v nízkou oblačnost, teploty ty poklesnou na 12 až 9 stupňů, případně někde by to mohlo být i 7 bolestných, ještě o něco méně. Jinak během zítřejšího dne začneme právě tou malou oblačností, výjima teda míst, kde budou mlhy, ale v průběhu dne očekáváme polojasno až oblačno, tedy méně slunečního svitu v odpoledních hodinách než dnes, ale ta oblačnost zase bude částečně průsvitná, takže alespoň dojem z toho dne bude poměrně v pohodě. Nicméně večer začne přibývat další oblačnost frontální a v noci se objeví přehánky a bouřky, respektive později večer by to mohlo být už na západním okraji Jihomoravského kraje. Do té doby teploty ale vyrostou na 24 až 27 stupňů, o něco chladněji bude na Blanensku.
1: Takže zítra ještě ten teplotní sešup nemusíme očekávat, ale k zítřku dodám ještě pár informací. Východ slunce zítra v Brně nastane v 6 hodin a 30 minut a za obzor se sluníčko skloní 7 minut po 19. hodině středoevropského letního času. Bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické předpovědi. Mírná zátěž. Čtvrtek a pátek budou vypadat z vašeho meteorologického pohledu jak?
2: Tam máme vlastně vzduch chladnější za tou studenou frontou, ta nás bude provázet zejména v noci na čtvrtek, můžou tam být i vydatnější srážky, i sem tam nějaká ta bouřka ještě v noci ze středy na čtvrtek, nicméně ve čtvrtek ráno už doznívání deště, slábnutí a postupně také ubývání oblačnosti od západu, takže odpoledne bude oblačné postupně až polojasné, teploty díky zatažené obloze a v noci 15 až 11 stupňů, odpoledne od 17 do 21 stupňů, vítr severozápadní až západní mírný. No a v pátek tam se pravděpodobně srážky čekat nebudou vůbec, maximálně někde na jihu nebo případně u sousedů slovenských, rakouských nějaký slabý déšť, ale ještě ta varianta úplně bez deště nezvítězila. Zatím počítáme tedy ale jenom s výjimečnými srážkami, teploty do 22 stupňů, ráno už o něco chladné a opět se můžou objevovat mlhy.
1: Informace od Petra Minstra jste vyslechli na vlně Českého rozhlasu Brno. Já vám děkuji a přeju hezké odpoledne do brněnské pobočky ČHMU. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
2: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
1: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
2: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
1: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
1: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
2: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
1: Hodně štěstí!

0: Stačí jenom přivřít oči a za těchto zvuků, které zakončují písničku Holubí dům Jiřího Schellingera, tedy ona je to písnička Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, ale tedy stačí zavřít jen ty oči a představit si krásně modrou oblohu a nad mořem poletující racky. No tak takhle to vidím já, možná jste si taky broukali společně s Jirkou Schellingerem, ale když jsme tak u těch barev, já zmínil modrou oblohu, tak mě napadlo, že by se vám třeba mohlo líbit na jednom místě, kam bych vás teď v našem dobrém odpolední rád pozval. A barev se to týká samozřejmě taky. V galerii památníku Alfonze Muchy v Ivančicích se totiž až do 16. října koná výstava obrazů a keramiky pod názvem Generační malování. Představuje práci trojice výtvarníků z Biskoupek, Svatopluka Drápala, jeho syna Tomáše Drápala a pravnuka Adama Robotky. Konkrétně nejstarší z nich, Svatopluk Drápal, se prezentuje obrazy říční krajiny Pojihlaví. Syn vystavuje kresby architektury a Adam Robotka barevné linority. Jste srdečně zváni do galerie památníku Alfonze Muchy v Ivančicích až do 16. října. Generační malování. Teď zase něco málo prózy všedního dne. Jinými slovy, dnes se brněnští zastupitelé sešli na posledním řádném zasedání před komunálními volbami. Přes 2 hodiny debatovali o prodeji pozemků pro stavbu stadionu za Lužánkami. Řízení o prodeji pozemků fotbalové Zbrojovce nakonec zrušili. Věřil bych, že hodně Brňanů a Brňanek budou zajímat podrobnosti, které přidáme už za pár chvil. Jen co odezní Edův zvonek a třeba i Norwegian Wood od Beatles.
1: Edův zvonek.
2: Těžce zabouchle Kalousek padl na henkle před kocourem svých snů a háže prosiměř voplotev.
3: Ne, nepřichází v úvahu. Můj budoucí staré musí vydělávat aspoň 100 litrů, musí umět kochčit, uklízet, všecko v bytě opravit, aby sem nemusela pcálovat ty zloděje údržbáře, musím je ve všeckým poslechnout, milovat mě jako bohyňu a splnit každý moje přání.
2: No, tak dobře, no. Ale když už klečím, dovolíš, abych se za toho chudáka aspoň pomodlil?
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byla ještě klasická sestava Katapultu. Jinými slovy Olda Říha, Dědek Čindelář a samozřejmě zabicí Mitol jako hout. Ale teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno čas na malý pohled na jednání zastupitelstva města Brna. Brno totiž zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami. Rozhodli o tom zastupitelé právě na dnešním jednání, posledním řádném před komunálními volbami. Koncesní řízení město vypíše znovu. Od rána schůzi zastupitelů sleduje kolega, redaktor Šimon Franz. Přeju dobré odpoledne, Šimone.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co dnešní rozhodnutí znamená pro budoucnost fotbalu za Lužánkami?
1: Především to znamená odklad. Fotbalová zbrojovka, která chce stadion stavět, se do nového řízení přihlásí znovu. Zbrojovka viděla problémy v tom, že v původním koncesním řízení město upravilo podmínky pro cenu pozemku a maximální výšku stadionu. Zbrojovka původně nabízela variantu, ve které by město prodejem získalo 5 milionů korun. Poslední znalecký posudek ale cenu obvyklou stanovil na 49 milionů. S tím zbrojovka sice souhlasila, ale obávala se, že změnou ceny a tím pádem změnou podmínek řízení riskují to, že by bylo právně napadnutelné. A stejně tak změna výšky stadionu. Zbrojovka chce 37 metrů, město ji ale muselo v podmínkách upravit na maximálně 30 metrů.
0: Proč? Proč musí být stadion nižší?
1: Městu to napsalo ministerstvo kultury s tím, že by stadion blokoval výhled na město. Podle zbrojovky by pak ale stadion nemohl mít plánovanou kapacitu 30 tisíc lidí. S námitkami fotbalistů dnes vyjádřili souhlas jak opoziční, tak někteří koaliční zastupitelé, tedy lidovci, kteří sdíleli obavy z možných právních problémů. Primátorka Markéta Vaňková z ODS se opírala o názor právníka, podle kterého by za tyto kroky město nikdo neperzekuoval, a navrhovala, aby Brno zbrojovce pozemky prodalo. Celkem město uvažovalo o třech variantách dalšího postupu. Kromě varianty zrušení řízení a varianty výběru zbrojovky byla ve hře i možnost v koncesním řízení pokračovat.
0: Jak nakonec zastupitelé došli ke shodě?
1: Primátorka vyhlásila přestávku a zvolala jednání s předsedy všech klubů v zastupitelstvu. Variantu B, tedy zrušení řízení a vypsání nového, nakonec podpořilo všech 640 přítomných zastupitelů. Vaňková uvedla, že z vyjádření zástupců zbrojovky naznala, že pro fotbalisty je toto nejschůdnější řešení.
0: A ještě by mě zajímalo, jak na rozhodnutí reagovala právě zbrojovka.
1: Generální manažer klubu Jan Minář považoval zrušení řízení za jediné možné řešení. Jak pokračování v řízení, tak prodej by podle něj znamenaly ono zmíněné právní riziko. O dalším postupu chce s městem jednat a dodal, že jeho hlavním cílem je postavit stadion. I kdyby se ale všechny právní otázky vyřešily, pořád je tu problém s výškou stadionu. Zástupci města i zbrojovky proto zítra jedou na jednání na ministerstvo kultury, kde budou různé varianty výšky stadionu řešit. Brněnští zastupitelé se dnes taky zavázali, že podpoří změnu územního plánu tak, aby stadion o kýžené výšce mohl za Lužánkami vyrůst. Samotné nové koncesní řízení by pak podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS mohlo být výrazně rychlejší než to předchozí. To trvalo zhruba rok.
0: Zastupitelstvo Brna dnes naposledy řádně zasedalo před říjnovými komunálními volbami. Podrobnosti z jednání jsme probrali s redaktorem Šimonem Francem. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.
0: Teď je 14 hodin 37 minut a už za pár minut uslyšíte v dobrém odpoledni tip na výlet. A místy, kudy nedávno procházel, vás provede Petr Vejrosta z Klubu českých turistů.
2: Český rozhlas Brno.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne, milí turisté a vážené turistky. Před námi je další pozvánka, kterou do vysílání Českého rozhlasu Brno připravil Petr Vejrošta. Jejího autora samozřejmě musím přivítat u mikrofonu. Petře, ahoj.
1: Ahoj Borku, děkuji za přivítání, zdravím všechny, kdo nás poslouchají a jdeme na výlet.
0: Jdeme na výlet na místa, která znáš, řekl bych, víc než důvěrně. Na Vysočinu.
1: Ano, ano. Vydáme se do Přibyslavy. Přibyslav zná snad každý z vyjmenovaných slov, ale my teď Přibyslav budeme poznávat po té turistické stránce. Lze tam dojet osobním vlakem nebo rychlíkem. Najdeme zde hodně zajímavé hasičské muzeum. To stojí určitě za návštěvu a myslím si, že spokojeni budou lidé všeho věku. Expozice je rozsáhlá, lze si ji prohlédnout v 15 sálech bývalého zámku. Návštěvníci mohou obdivovat hasicí stroje, nářadí, auta, ale také třeba stejnokroje. No a Přibyslav má také městské muzeum, to najdeme na Bechyňově náměstí. V Přibyslavi je toho k vidění mnohem víc, to ať si každý případný návštěvník najde a rozhodne se, kam jít a co chce vidět. Ještě se zmíním, že okrajem města protéká řeka Sázava, že v bezprostředním okolí je celá řada rybníků a také, že někdy se Přibyslav označuje jako město Žižkovo, to proto, že Jan Žižka v roce 1424 nedaleko zemřel. No a třeba právě k Žižkově mohyle může vést procházka. Částečně přírodou nebo po méně frekventované silnici je to asi 4 kilometry. A ta mohyla právě připomíná to místo, kde údajně Jan Žižka zemřel. Ta mohyla je nedaleko obce Žižkovo pole a na místě stojí od roku 1874, je 15 metrů vysoká, byla postavená na návrh Antonína Víla a stavitelem byl Josef Šupich. A od mohyly je to kousek do obce Žižkovo pole. Tam je pomník obětem první světové války, kostel svatého Michala. Možná zajímavost, dřívější pojmenování té obce byl název Schönfeld, anebo také Schönfeld. A odtud lze odjet buď to autobusem zpátky do Přibyslavy, anebo kdo by si chtěl vycházku prodloužit, může se vydat kolem Borovského potoka ke Stříbrným horám, vede tudy žlutá turistická značka.
0: Pevně věřím, že všechna místa, která jsme zatím jenom verbálně prošli s Petrem Vejrostou, vás zaujmou. Ale myslím si, že tím ústředním bodem, na který jistě nezapomenete, bude ona už zmíněná Žižkova mohyla. Mimochodem v nadmořské výšce 531 metr, ale to nevím sám za sebe. To je vlastně na tom označníku Klubu českých turistů. Děkuju, Petře.
1: Také děkuji. Nashledanou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: písničky, které nestárnou.
1: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Znám.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnské transplantační centrum otevřelo novou budovu v Bohunicích. Svatoanenská nemocnice v Brně prodloužila ordinační dobu zubní pohotovosti. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie naplno funguje v nové budově v areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Přestěhovalo se tam z fakultní nemocnice u svaté Anny. Práce na budově se 7 nadzemními patry vyšly na víc než 3 miliardy korun. Vedení centra si od nových prostor slibuje zkrácení čekacích dob a zvýšení počtu operací, zhrnuje ředitel Vlastimil Vajdák.
2: Nová budova CKTH přináší nových 35 lůžek, přináší nám nový operační sál, přináší nám výrazné zlepšení komfortu pro pacienty a pro zaměstnance. Jsme plně přestěhováni, už prvního pacienta jsme přijali 1. září, začali jsme operovat minulém týdnu a dokonce o víkendu byly dvě transplantace.
0: Zubní pohotovost ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně nově o víkendech funguje o 2 hodiny déle. Vedení nemocnice ordinační dobu prodloužilo, aby zajistilo péči o pacienty i v době, kdy už ostatní pohotovosti nefungují. Lidé můžou o víkendech a svátcích přijít od 8 do 20 hodin. Ve všední dny zůstává provoz od 16 do 21 hodin.

0: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než loni, oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra očekáváme polojasno, postupně až oblačno. V ranních hodinách se v údolích ještě mohou vyskytovat mlhy. Večer začne od západu přibývat další oblačnost, do půlnoci se v západní části kraje objeví přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 24 a 27 stupni a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pravý jízdní pruh je momentálně neprůjezdný na 194. a 5. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu. Je to kvůli nehodě osobního a nákladního auta, počítejte tam s kolonou. A jen levým pruhem projedete teď taky v ulici Otakara Ševčíka v Brně. Ve směru do centra města těsně před sjezdem na Ostravskou ulici se tam srazila dodávka a nákladní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne, milí přátelé, zdravím vás při poslechu Českého rozhlasu Brno. Teď máme skoro 5 minut po 15. hodině a po zprávách v podání Hany Folarianové otvírám další hodinku našeho dvouhodinového odpoledního bloku a můžu konstatovat, že u pomyslného zpěvového mikrofonu už se nám řadí umělci a umělkyně pro tu další hodinku. Dobrého odpoledne. No tak nejdřív Aneta Langerová a potom hned několik umělců s perfektním dnem. Perfect day. Ale měl bych také říct, že pokud máte už všechno hotovo pro dnešní den, tak nohy na stůl, telefon někam do vaší blízkosti, budete jej za chvíli potřebovat, protože budeme soutěžit. Na obvyklém místě vás čeká další trefa. Ta telefonická trefa, do níž se dovoláváte na číslo 726 46 5200. I dnes bude vaší první povinností vybrat dvě ze čtyř otázkových témat. Tady je čtveřice, z níž budete za chvilku moci vybírat. Brněcké osobnosti, co je to? Hlášky z českých filmů a zeměpis. A cenou za dvě správné odpovědi, to když se vám podaří vybrat ten správný otázkový okruh a budete vědět třeba i bez nápovědy, jak zní správná odpověď, tak tedy za dvě správné odpovědi vás čeká další kniha z nakladatelství Kazda. Máš nárok na život. Bestseller, který změnil život statisícům čtenářů, se praví v podtitulu, vlastně v nadtitulu. Je to tam na obálce. U mikrofonu je Borek, přeji vám dobré odpoledne. A jak jsem říkal, ta první u mikrofonu je Aneta Langerová.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo vlastně svým způsobem povinností, aby jak otevření, tak uzavření téhle, tedy charitativní verze písničky Perfect Day z roku 1997, otvíral, tedy zavíral autor toho originálu, tedy Lou Reed. V roce 73 jste ji možná slyšeli poprvé. Ale teď už píšeme rok 2026, máme 15. září a já si v trefě soutěži, která za chvilku začne, dovolím přivítat našeho soutěžícího. Je to víceméně tradiční soutěžící Pepa, který snad dnes bude mít štěstí. Dobré odpoledne.
1: Ano, dobré odpoledne, pane, dobrý den.
0: Já vás zdravím. Pepo, no tak po Lou Reedovi, Bonovi, Susan Vega, Davidu Bowiem a dalších ano. Zpěváků tam bylo nepočítaně, jste na řadě vy se svým hlasem. Nejdřív vyberte dvě ze čtyř otázkových témat. Brněnské osobnosti, co je to, hlášky z českých filmů a zeměpis.
1: Hlášky z českých filmů a co je to?
0: Je vybráno a v pořadí, které jste zmínil, budu klást otázky. Máme na to minutu. Nejprve tedy hlášky z českých filmů. Spadlo ti to? Asi vítr. To je hláška z jednoho českého filmu, ale ze kterého? Obecná škola, Z čerty nejsou žerty, anebo Pupendo? Spadlo ti to?
1: Asi nejsou žerty.
0: Říkáte, Z čerty nejsou žerty. A pojďme na otázku, co je to? Co je to mohel? Psáno M-O-H-E-L. Mohel. Je to starověký ptáčník, nebo je to stavitel mohyl, anebo je to židovský muž, který provádí rituální mužskou obřízku? Mohel.
1: Já zkusím to C-čko.
0: Židovský muž, který provádí rituální mužskou obřízku, zní odpověď našeho soutěžícího Pepy, který telefonuje až ze západu Čech. Vždycky si udělá čas, ne vždycky se mu podaří dovolat se v tu pravou chvíli do trefy, no ale dnes mu to tedy s dovoláním určitě došlo. Vyšlo. A vyšlo mu to i s odpověďmi. Gratuluju, máme trefu.
1: Yeah.
0: Máte knížku Máš nárok na život z nakladatelství Kazda. Podtitul zní Žij, jako by ti zbýval jen rok. Pepo.
1: Když to s tou druhou jsem si nebyl jist, ale tak jsem to plet.
0: Je to tak. Mohel je židovský muž, který provádí rituální mužskou obřízku. Jestli se nepletu, tak tuším, že ano. Můžou tedy za určitých okolností provádět obřízku, ale nejsem si úplně jistý. I ženy, ale pak se to říká mohelet. Taky si nejsem úplně jistý, to mě určitě někdo opraví.
1: Tak se povedlo.
0: A povedlo se i trefit český film, z nějž pochází hláška.
1: To jsem si byl droben jistý.
0: Že jo, ale... a kdo to tam říká, to byste věděl? Jméno herce
1: to
0: aspoň.
1: To není nároží.
0: Správně, no tak to byste měl ještě jednu malou cenu, kdybych nějakou měl. Říká to Petr Nárožný v roli toho, no, toho vojáka, který
1: ale ten
0: cvičí.
1: Druhý mi to vyšlo.
0: No. Vyšlo to? A no, já vás teď poprosím, Pepo. Och, ano, teď se neuslyšíme dva měsíce, no, to je pravda.
1: A já to dodržuju. Já to.
0: Pepo, teď vás poprosím, abyste ještě chvíli počkal na telefonu, vyřídíme formality a přeju vám dobré odpoledne.
1: Ano.
0: Teď je 15 hodin a 17 minut. Odpoledne, to dobré, pokračuje. Tedy v našem vysílání rozhodně. Za chvíli pro vás budeme mít také řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých často řidiči i řidičky chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Poradna pro zdraví 16. září nabídne téma dentální hygiena a s mým hostem Amálií Čípkovou probereme, proč nestačí jen pravidelně chodit k zubaři, jaké chyby děláme nejčastěji při čištění zubů a jak se mění péče o chrup ve vyšším věku. Prostor bude i na dotazy vás, posluchačů. Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Víte, že tuhle písničku pro Johnnyho Cashe napsala June Carterová? Ovšem u nás to byl Ladislav Vodička a já, jeho Je to zlé. Na vlně Českého rozhlasu Brno vám přeju dobré odpoledne, vážení přátelé. A teď na silnice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi, která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v ní povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Tak doufám, že už to nemáte zmatek. 15 hodin 26 minut. Dobré odpoledne i všem, kteří zavařují a nakládají. Nadmíru dobrou úrodu zavařovacích okurek letos hlásí zahrádkáři na Vysočině. Sucho podle nich prakticky eliminovalo plísně. A kdo má skleník a dostatek vytrvalosti k zalévání, sklízí ještě teď v polovině září. Víc za pár chvil.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

0: Z nadpozemských výšin, kam vás vzala Věra Špinarová touhle písničkou Raketou na Mars, zase k tématu, které je pro mnohé možná trošku přízemní, ale já si myslím, že je velmi důležité. Letošní okurková sezona stále nekončí. Mnozí zahrádkáři sklízejí ve sklenicích nakladačky i v polovině září a jejich spíže se dál plní desítkami zavařených sklenic. Nahrál tomu kupodivu suchý rok, který nepřál plísním.
1: Tak najdeme ještě okurku.
2: Už se chystáme, že to zlikvidujeme, ale letos bylo opravdu strašné množství okurek.
1: S paní Miladou jsme vstoupili do nevelkého skleníku na pozemku u chaty nedaleko Žirovnice. A tady nám rostou, ba dokonce i kvetou okurky.
2: No my máme takovou úrodu poprvé, takže většinou okurky dostaly brzo plíseň a měli jsme jich opravdu málo.
1: Na těch okurek ten skleník je docela malý, to je 2x3 metry. Kolik jich bylo?
2: Máme přes 200 sklenic a už jsem měla hrůzu vkročit do skleníku, protože to bylo vždycky šílený.
1: A přesto tady ještě nové rostou a to už máme polovinu září. Že nasazují?
2: Stále nasazují. Tak ještě to asi nezlikviduju, no. Co můžu dělat? Přeci to nezničím, když ta úroda je, že jo.
1: Okurkám se letos dařilo a někde vlastně ještě, jak můžeme vidět, tak i daří prakticky všude. Proč? Tak na to jsem se zeptal Jiřího Onderky, předsedy územního sdružení Českého zahrádkářského svazu v Třebíči.
3: No to na venkovních záhonech to samozřejmě ty plísně nezničili vůbec, jako každý rok se to ty plísně šíří, když je deštivý počasí a na to vpadne slunko, což teda letos nebylo.
1: Jeden háček to ale přeci jenom má a bohatá úroda letos nebyla zadarmo. Zahrádkáři se museli daleko více ohánět z konví.
3: Zálivka byla neuvěřitelně obtížná, pokud nebyla dostatečná nebo nebyl dostatečný zdroj vody. Jo, protože to se rychle odparovalo a ty vůbec všechny tykle na okurky samozřejmě taky jsou postaveny na tom, že hodně zalíváte.
1: Podle statistik se v Česku každoročně vypěstuje zhruba 15 000 tun okurek. Zahrádkáři přitom sklízejí asi 2x víc než zemědělci. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Zahrádkářkám samozřejmě není třeba moc vysvětlovat, ale těm ostatním můžu říct, že podobné to bylo vlastně letos i s rajčaty. Díky tomu, že se nešířila bramborová plíseň, se měl krásnou úrodu, tak snad jste na tom byli podobně. Už za pár chvil se podíváme na to, co v učebnicích nebylo. Za chvíli bude v našem vysílání řeč o DNA. No a zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací vám už za chvíli představí Martin Písařík.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Úplně nejvíc mi ale pomohl Lucčin manžel. Ten mi poskytl celou pozůstalost, kterou měl k dispozici, a pak byl i přítomný v tom procesu vytváření té knihy. A úplně snad nebudu kecat, když řeknu, že jsme se zpřátelili, i když jsme se předtím vlastně viděli jenom párkrát. A myslím si, že i Luci by se tohleto líbilo, to, jak jsme na té knize pracovali.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

tomhle jsme s Ivetou Bartošovou zajedno. Taky bych rád vrátil všechny ty krásné letní dny. Ale vypadá to, že podle toho, jak se dívám a co vidím za okny studia Českého rozhlasu Brno, tedy vypadá to, že se slova Petra Minstra, meteorologa brněnské pobočky ČHMÚ, vyplní, že nás čeká úplné vyjasnění a bude to krásný závěr 15. zářijového dne. To dobré odpoledne s datem 15.9.2026 je ovšem už takřka na svém konci. Zbývají ještě písničky, které vám zaspívají jak Enya, tak třeba Standa Hložek, ale také pohled na program, který vás čeká po 16. hodině. Po zprávách s Hanou Florianovou očekávejte další humoriádu. Jejím dnešním hostem bude Jiří Ptáčník. Den v kraji, potom po 17. hodině. A druhá část Moravy krásná země dnes s Květou Navrátilovou v 18 hodin. No a pak na pěknou notečku v 19 hodin a z Jižního Valašska to vezmeme přes Kopanice až na Uhersko-Brodsko, jak slíbil Jarda Kneisel. Já se s vámi budu muset rozloučit a popřát hezké odpoledne a vám, kteří se možná říkáte, nějaká výročí by dnes nebyla. Já jsem na ně totiž tak trošku zapomněl v úvodu dobrého odpoledne. No tak vězte, že je to přesně 50 let, co byla na tehdejším mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně poprvé představena Škodovka 105-120. No a před 70 lety se na vrchol americké hitparády dostal Elvis se svým Don't Be Cruel. Ale jak jsem říkal, tohle je Standa Hložek.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro stavbu fotbalového stadionu za Lužánkami. Ministerstvo pro místní rozvoj varuje před falešnými nabídkami zájezdu. Podvodníci se zaštiťovali brněnskou cestovní agenturou. Havárie potrubí znovu přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Zastupitelé Brna dnes zrušili koncesní řízení na prodej pozemků v lokalitě za Lužánkami. Město ho vypíše znovu. Fotbalová zbrojovka tam chce postavit stadion pro 30 tisíc lidí. Původně město za parcelu nabízela 5 milionů korun. Revizní znalecký posudek ale cenu stanovil na 49 milionů.
2: S částkou zbrojovka souhlasila, ale obávala se možné protiprávnosti transakce. Cena i podmínky se totiž v průběhu řízení měnily, říká generální ředitel zbrojovky Jan Minář.
3: Z těch variant, co jako byly na stole, tak já si myslím, že to je jako jediná správná v tuto chvíli.
2: Zrušení koncesního řízení nakonec podpořili všichni přítomní zastupitelé, i když část vedení města preferovala schválit prodej pozemků, včetně primátorky Markéty Vaňkové z ODS.
4: Nicméně já naprosto respektuji stanovisko zbrojovky, tak jsme přistoupili k té náhradní variantě.
2: Nezhody panují i kolem výšky stadionu. Zbrojovka chce 37 metrů, ministerstvo kultury považuje za maximum 30. Zbrojovka i město bude zítra s rezortem jednat. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj varuje před falešnými nabídkami zájezdů na internetu. Slovenský web novatours.sk se zaštiťoval jménem brněnské cestovní agentury Novtour, ta ale popřela, že by s tímto webem měla cokoliv společného. Agentura už kvůli případu kontaktovala orgány činné v trestním řízení. Ministerstvo upozorňuje, že podvodné stránky mohou být zaměřené hlavně na Slováky. Nelze ale vyloučit ani pokus o vylákání peněz od českých zákazníků. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody. Na vině je havárie potrubí. Dodávky by měly být obnovené v podvečerních hodinách. V obou městech jsou přistavené 4 cisterny s pitnou vodou. Ostrožská Nová Ves řešila i zajištění provozu mateřské a základní školy, popisuje nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová, která kandiduje v letošních komunálních volbách.
5: Ze strany svaku vyšli vstříc, přistavit cisternu přímo ke školce, ke škole, aby

0: Vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda cyklisty se aktuálně vyšetřuje v ulici Tržiště ve Vyškově. Na místě jsou záchranáři a policie, s opatrností projedete. A po nehodě nákladního a osobního auta zůstává uzavřený jeden pruh na 194. a půltém kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, za který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
3: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
0: Humor já.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Toužil být na ostrově právě teď, když jsem sem jel.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel

0: pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
1: No tak já, když se všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
0: No tak já si pořídím znášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to tata.
1: Na MHD a všude dojedeš.
0: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
1: On to má zadarmo a nevyužívá to.
0: No využívá, ale ne vždycky.
1: Dobře.
0: Jako to je na mý jako vůli, ne? Jestli, dobře. Jak se rozhodnu,
1: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
0: No tak proč to takhle vedeš?
1: No, já jsem začal ostrovem krásným.
0: Myslíš?
1: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
0: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
1: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
0: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch na vrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, račte poznávat, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé. Ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
0: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože, a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
1: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
0: Tak to bych, se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
1: no to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
0: je
1: to, za to.
0: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
1: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého pohlas je také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řeší, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to bylo ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, ano.
6: A byl bych pro opak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s ním vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně, naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní Humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej, ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho, věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštík. Škoda takovýho člověka. Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí. Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka. Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění. Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí. Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou. Tady mají dobrý párečky, co? Dychtí vdova. Křupavý páreček s houskou. Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla. Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20. Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v Dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuju si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní, zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně, určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Ani.
2: Ne, to v té, v žádném případě. No ale opravdu ne,
1: máme
2: to, jsou, bezva, to jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: To jsou velmi charakterní, milý holky a tohle, tohle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být, děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české a taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genser, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS, humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme.
9: Vás zdraví.
5: Ano, ale velmi
9: tak
5: výrazně.
9: Zdravím. Oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křižeňka. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jsme se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny. Zbytek léta.
5: My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chápci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Je dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No, ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který ve zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten Bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. No neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho bláznice a pohá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pově, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společného, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu tohleto. Pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravaty, jako jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelný. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě s Pepou. Doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
4: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
4: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako, říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
4: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Takže se to dá překlenout.
4: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mizera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku z Kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netipoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už to byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vzjela, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno, Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed. Jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: 2 roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Pohořelický muzejní spolek čtvrtstoletí své existence vystavil své sbírky. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli nízkému průtoku uhynula zhruba tuna ryb. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. 2 roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty, 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je také nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Ve 2 případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
0: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Muzejní spolek Pohořelice letos slaví 25 let. K této příležitosti připravil výstavu ze svého archivu a depozitáře. V prostorách bývalé konírny návštěvníci uvidí historické fotografie a pohlednice, hasičskou expozici nebo výstavu z kamenělin a nerostů. Část vystavených předmětů pochází také ze sbírek členů spolku. Výstava potrvá do 23. září. Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí Petra Lojky je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Hynou hlavně v noci.
3: Ve chvíli, kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba všemi vodními živočichy, dochází k velmi razantním kyslíkovým deficitům a bohužel výsledek je úhyn ryb a dalších vodních živočichů.
0: Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra očekáváme polojasno, postupně až oblačno. V ranních hodinách se v údolích ještě mohou vyskytovat mlhy. Večer začne od západu přibývat další oblačnost. Do půlnoci se v západní části kraje objeví přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty mezi 24 a 27 stupni a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: Je úterý 15. září 2026. I dnes vám pořad Den v kraji nabídne aktuální informace z Jižní Moravy. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology a pár minut před 17:30 budu mluvit s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 8 minut. Zpravodajský souhrn pro vás má Hana Florianová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Zastupitelé Brna dnes zrušili koncesní řízení na prodej pozemků v lokalitě za Lužánkami. Město ho vypíše znovu. Fotbalová zbrojovka tam chce postavit stadion pro 30 tisíc lidí. Původně město za parcelu nabízela 5 milionů korun. Revizní znalecký posudek ale cenu stanovil na 49 milionů. S částkou zbrojovka souhlasila, ale obávala se možné protiprávnosti transakce. Cena i podmínky se totiž v průběhu řízení měnily. Zrušení koncesního řízení na konec podpořili všichni přítomní zastupitelé. U Neslovic na Brněnsku se dnes ráno čelně srazilo osobní auto s nákladním vozidlem. Při nehodě zemřela jedna žena. Silnice mezi Neslovicemi a Tetčicemi byla několik hodin uzavřená. Pokračuje policejní mluvčí Petra Hrůzová.
3: Žena přijela do protisměru, kde se střetla s nákladním vozidlem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Z jakého důvodu žena přijela do protisměru, je předmětem šetření.
2: V Jihomoravském kraji odstoupilo z kandidátek pro volby do obecních zastupitelstev několik dalších lidí. Vyplývá to z informací na portálu volby.cz. V Brně jihu

0: odstoupila z kandidátky hnutí Brno k lidem jedna žena bez udání důvodu. Českému rozhlasu to potvrdil tajemník městské části Vladimír Vařeka. V Brně severu pak registrační úřad vyškrtnul dva kandidáty za hnutí B3. V tomto případě byly důvodem špatně uvedené údaje kandidujících lidí. Podle lídra celoměstské kandidátky Matouše Bóny už hnutí nestihlo údaje v předepsané lhůtě upravit. O jednoho člověka míň vyšlou do voleb i Moravané v Bzenci. Kandidát odstoupil bez udání důvodu. Stejně jako muž, který odstoupil z kandidátky SPD v Břeclavi. U vstupu do areálu Tišnovské nemocnice je nově nainstalovaný baby box. Slavnostně ho zprovozní 30. září. Schránka umožňuje matkám bezpečně a anonymně odevzdat novorozence, o které se kvůli obtížné životní situaci nemůžou nebo nedokážou postarat. Doplňuje zakladatel sítě baby boxů Ludvík Hes.
1: Tišnovce vybrali proto, že brněnský baby box pomohl 21 dětem a předpokládám, že ten tišnovský pomůže taky nějakému.
0: V brněnských Husovicích se dnes po celkové rekonstrukci otevřela dolní část parku Marie Restituty. Závěrečná etapa úprav za bezmála 17 milionů korun navázala na loňskou proměnu horního prostoru s památníkem Řeholnice. Na místě, kde do 60. let fungoval hřbitov, stavbaři zachovali původní lipovou alej. Na podzim ji doplní další výsadba.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 13 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Petr Minstr. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
2: Máme už jasnou nebo maximálně skoro jasnou oblohu. Teploty jsou hezky vyrovnané mezi 21 až 23 stupňů, to znamená, že už se pomaličku ochlazuje. Vítr pofukuje pouze slabý proměnlivý.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: V noci a také tedy večer čekáme tu oblohu jasnou nebo skoro jasnou. V průběhu pozdější části noci se začnou vytvářet i mlhy v údolích. Ty mohou se trvat ještě i do ranních hodin a rozrůst se do nízké oblačnosti podobně jako dnes. Nicméně na tom zbytku území bude kránu už polojasno. Zbytek toho zítřejšího dne bude sice s oblačností trošku větší, polojasno až oblačno, ale ta oblačnost bude částečně průsvitná, takže i to slunce určitě uvidíme. Zítra nás čeká jinak nejteplejší den, 24 až 27 stupňů v odpoledních hodinách, na Blanensku kolem 23, tam o něco chladněji. No a až večer začne přibývat další oblačnost, tentokrát frontální, studená fronta ovlivní Jihomoravský kraj srážkami až spíše později večer a v noci. Ty srážky mohou být v průběhu noci i trochu intenzivnější, protože se tam mohou nacházet i bouřky a budou ustávat až v průběhu čtvrtečního rána.
1: A jaké počasí bude právě ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek jsem naznačoval zpočátku ještě tedy déšť, který bude intenzivnější v průběhu noci, ale ráno už bude ustávat od západu, dopoledne se začne protrhávat oblačnost, takže odpoledne už bude oblačno postupně polojasno, teploty pochopitelně za tou studenou frontou o něco nižší, v noci sice kolem 13, ale odpoledne už pouze 17 až 21 stupňů.
1: To byl Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.

0: 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým si budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem? Kdo přiložil ruku k dílu? A co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

patří katům, katům mým v polích s pavanou. Nesměj palec, co nebije tvůj důmou, když život patří katům.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte pořád Den v kraji a s naším regionálním stopařem teď vyrazíme za sportem. Jak jistě mnozí víte, mapuje méně známé disciplíny, které se provozují na jižní Moravě. Dnes zavítal k vodě a konkrétně za kajakáři. Vojto, kam jsi za ním vyrazil a co všechno tenhle sport obnáší?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Dnes jsem zamířil do brněnských Pisárek do vodáckého klubu Racek. Ten vznikl v roce 1972 a sdružuje v současné době mnoho členů z řad dětí, juniorů, ale i dospělých. Kořeny moderní kanoistiky sahají do 19. století, ta sportovní kanoistika se postupně rozšířila z Velké Británie do dalších zemí a v roce 1924 vznikla Mezinárodní kanoistická federace. Český svaz kanoistů byl založen už v roce 1913 a Česko se tak může pochlubit víc než stoletou kanoistickou tradicí. Možná si říkáte, proč mluvím najednou o kanoji. Samostatná kajakářská federace totiž v České republice neexistuje. Kajakáři i kanoisté jsou sdružení pod jednu společnou organizaci. Ten základní rozdíl je v pádlování. Kajakář sedí v lodi a používá pádlo se dvěma listy, zabírá tedy střídavě na pravé i na levé straně. Kanoisté většinou klečí a používají pádlo s tím jedním listem. Kajak je ale docela široký sport, nejde o pádlování po klidné řece. Mezi ty hlavní disciplíny patří například rychlostní kanoistika, sjezd na divoké vodě nebo vodní slalom. A právě ve vodním slalomu máme obrovskou tradici a jednou z největších postav českého kajakářství je bez pochyby Štěpánka Hilgertová. Ve vodním slalomu startovala na 6 olympijských hrách a dokonce 2x získala zlatou medaili.
1: Vojto, jak probíhá trénink, na kterém jsi a dostal jsi také do lodi?
2: Tak dneska je nás tady asi 7 a základ byl dobře se rozcvičit, jako asi u všech sportů. A pro mě teda samozřejmě naučit se správně pádlovat a vůbec udržet rovnováhu. A na začátku se nasoukat vůbec do vodáckého vybavení a nastavit si loď pro mé potřeby. Na lodi jsem se dostal i na vodu, ale trénink začal teprve před malou chvílí, takže nějaké větší projetí nás teprve čeká. Ale kvůli suchu to bude boj i o hledání dostatečné hloubky tady na řece Svratce. Takže už se na to těším a ahoj.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se dnes vydal v rámci svého sportovního seriálu Na kajak. Vojto, děkujeme, já ti přeju ještě hezký den, naslyšenou.
2: Vodácké ahoj a naslyšenou.
1: Vodácké ahoj, naslyšenou. A za chvíli už se můžete těšit na pravidelnou úterní glosu publicisty a básníka Karla Škrabala. Tak určitě dál poslouchejte Český rozhlas Brno.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pokračuje pořád Den v kraji a je tu čas pro pravidelnou glosu publicisty a básníka Karla Škrabala. Tentokrát se vydal po stopách vody v krajině.
1: Cesty po jižní Moravě mě v nedávných dnech zavedly k různým vodním tokům a dílům. Pod Svatoslaví jsem se byl prohlédnout suchem zesláblý Bílý potok, který znám v jeho mnoha podobách. Působil smutně, ale vlhkost se alespoň trochu držela v sevřeném údolí. Za pár dní mě cesta zavedla k Novomlýnským nádržím. Na břehu té dolní v kempu u Pavlova se ptá místních, zda se zde koupou. Nevlezli by tam. A neviděl jsem nikoho, i když počasí rozhodně nebylo proti. Alespoň, že se ty vodní sporty dají dělat i na špinavé vodě. Dojel jsem až k Baťovu kanálu. Kdo zná plavební kanály v severovýchodním Polsku, Nizozemsku či kolem Berlína, řekne si, že tohle je takový rozlohou malý funkční model. Ale je to dílo, o které se staráme a investujeme do něj. Přístaviště Spytihněv si hraje na velkou jachtu. Sedíte úplně nahoře, vlajka vlaje, vítr fouká. Když se zadíváte jen na hladinu, i vlnky by se našly. Ale nehoupe to jako na lodi. Lidé tam jezdí jen tak na kole po práci, nebo je to cíl procházek. K vodě to táhne. Jsme národ, kterému se prý třeba v Polsku smějí, jak moc nám chybí moře a jak to řešíme. V historii si hledáme, kdy naše hranice omývalo šplouchání vln. Umělci toto téma zpracovávají, ať už vážně, nebo pod Cimrmanovsku. Jeden bývalý prezident se zase tak zakoukal do kanálu Dunaj Odra Labe, že to už vypadalo, že si ho vyvzdoruje. Asi se chtěl zapsat do dějin podobně jako jihočeský rybníkář Jakub Krčín. Příroda i lidé v dotčených obcích si oddechli, když to nedopadlo. Je sucho a všichni už ví, že je třeba to brát vážně. Tak zadržujme v krajině raději vodu, šetrně a přirozeně, jak nás to učí příroda, než abychom do ní lili nový beton. U takové vody se nám pak bude i víc líbit.
0: To byla glosa publicisty a básníka Karla Škrabala. Stejně jako další ji najdete na webu a v aplikaci Můj rozhlas. Den v kraji.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: má. Jak jistě víte, Český rozhlas Brno 1. září oslavil 102 let a vy při té příležitosti můžete po celé září vyhrát knihu Temné letopisy moravské. Jako první se k nám do studia dnes dovolal pan Franta. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vám moc gratuluji k vaší výhře.
1: Děkuju.
0: A ráda bych se vás zeptala, co byste vzkázal blízkým nebo světu, až vám bude 102 let, jestli víte.
1: No, to nevím teda, ale samozřejmě bych si přál, aby jsme se měli aspoň tak dobře jako teď, možná lepší, ale hlavně, aby nebyly války, byli jsme zdraví, šťastní. Jestli tak bylo všechno.
0: Tak já si myslím, že to je určitě krásné přání a budu doufat, že se vyplní. A rozhodně i vám přeji hodně zdravíčka, protože to je to nejdůležitější.
1: Já vám taky a děkuju.
0: Já vám děkuji, děkujeme, že nás posloucháte a ještě jednou vám moc gratuluji. Přeji vám krásný den.
1: Já vám taky, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz. Český rozhlas Brno, PC.

0: Je 17 hodin a 46 minut, což je čas vymezený pro zajímavé případy jihomoravských policistů a strážníků. Opět jsme vybrali dva. Před pár dny zastavili dopravní policisté v jedné z obcí poblíž Kyjova na Hodonínsku postarší automobil Škoda Fabia. Jak líčí na svém webu, zprvu běžná silniční kontrola se během několika okamžiků změnila v sérii nepříjemných zjištění. Technický stav automobilu byl jemně řečeno velmi neuspokojivý. Policisté zjistili mimo jiné rozdílné pneumatiky. Ještě citelnější následky ale přinesla kontrola v centrální evidenci přeplatků a nedoplatků. Ukázalo se, že řidič dluží na dříve uložených pokutách 2000 korun. Provozovatelka vozidla na tom byla ještě výrazně hůř. Její dluh se blížil 30 tisícům korun. Policisté proto požadovali uhrazení nedoplatků přímo na místě. Protože však ani jedna z dlužných částek zaplacena nebyla, zadrželi tabulky s registrační značkou a cesta Fabie tím skončila. A poněkud kuriózní případ nedávno řešili brněnští strážníci. Díky upozornění řidiče projíždějícího městskou částí Černovice chytili urostlé prase. Jak později zjistili, a teď o tom informují na svých webových stránkách, dobře živenému vepři se podařilo nadzdvihnout plot, dírou se protáhnout a vyrazit na procházku. Strážníci z jihu Brna naštěstí tušili, kdo by mohl být chovatelem a brzy se jim ho podařilo kontaktovat. Jejich domněnka byla správná a ukázalo se, že majitel už vepře nějakou dobu postrádal. Šťastně si ho odvedl a slíbil, že si pozemek lépe zabezpečí. Je 17 hodin a 47 minut. Za chvíli vám v pořadu Den v kraji nabídnu stručný výběr z toho, co se bude dít zítra. Tak dál zůstávejte ve společnosti Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dobu.

Věřte, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady.

0: Ještě než se s vámi pořad Den v kraji rozloučí, řekneme si, jaké události zítra očekáváme. Krajský soud v Brně se zítra začne zabývat odvoláním v případu smrtelné nehody, která se stala 27. února 2025 u Pasohlávek a při níž zemřeli dva lidé. Obžalovaný byl pod vlivem drog. Ve stejný den se sejdou brněnští městští radní. Jednat budou například o modernizaci kuchyně základní školy v Milénově ulici nebo o vybudování cyklostezky podél ulice Bauerova. Na brněnském výstavišti ve středu začíná dvoudenní konference Aerospace Defense Meeting 2026, zaměřená na propojení producentů, nákupčních, inovátorů a technologických lídrů z oblasti leteckého, obranného a vesmírného průmyslu. Na 27. září je naplánované také představení sochy Antonia Tantardiniho, která byla součástí vybavení domu Augusta a Alice Lefbérových. Socha se na čas ztratila. Teď bude vystavena ve vile Lefbér v Drobného ulici. Zítra po 17. hodině se vám také opět ozve pořad Den v kraji. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů přeje Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
2: V sále už se zhaslo, jen reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc, a ten kousek nebe je jen malovaný.

obrázky na tvém čele a rychle skryješ minka. Věro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece hrub a líc. A ten kousek nebe je jen

Stále už se zhaslo, jen na reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece hrub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Brněnské transplantační centrum otevřelo novou budovu v Bohunicích. Řidiči v Brně musí do poloviny prosince objíždět uzavřený podjezd pod Hradeckou ulicí u Řečkovického nádraží. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, víc než loni. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno a teploty do 27 stupňů. Hezký podvečer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie naplno funguje v nové budově v areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Přestěhovalo se tam z fakultní nemocnice u svaté Anny. Práce na budově se 7 nadzemními patry vyšly na víc než 3 miliardy korun. Vedení centra si od nových prostor slibuje zkrácení čekacích dob a zvýšení počtu operací, zhrnuje ředitel Vlastimil Vajdák.
6: Nová budova CKTH přináší nových 35 lůžek, přináší nám nový operační sál, přináší nám výrazné zlepšení komfortu pro pacienty a pro zaměstnance. Jsme plně přestěhováni, už prvního pacienta jsme přijali 1. září, začali jsme operovat v minulém týdnu a dokonce o víkendu byly 2 transplantace.
5: V některých městech mají lidé větší zájem o členství ve volebních komisích než v minulosti. Například v Blansku navrhla kandidující uskupení dost lidí, takže radnice nemusela hledat zájemce nebo oslovit úředníky. Složení komise, která špatně sečetla hlasy během loňských sněmovních voleb, se v říjnových komunálních volbách změní. Policie případ odložila s tím, že se neprokázalo, že by někdo z členů chyboval úmyslně. V Brně Řečkovicích je na 3 měsíce uzavřená část Hapalovy ulice nedaleko vlakového nádraží. Neprůjezdný je podjezd pod Hradeckou ulicí, čtyřproudovou výpadovkou na Kořim a Svitavy. Důvodem jsou opravy, které potrvají do 15. prosince. Objízdná trasa vede na Ivanovice a dál směrem k obchodnímu centru Globus. Omezení se netýká pěších ani městské hromadné dopravy. Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
7: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič vlivem alkoholu.
5: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost.
0: Počasí.
5: Na jihu Moravy zítra očekáváme polojasno, postupně až oblačno. Večer začne od západu přibývat další oblačnost a do půlnoci se v západní části kraje objeví přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 24 a 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Mezi 181. a 182. kilometrem D1 ve směru na Brno je uzavřený jeden jízdní pruh, jsou tam odstavená 2 auta s poruchou, raději tam zpomalte, může se tvořit kolona. Dodávka s osobním autem se srazily potom mezi Moravským Krumlovem a jeho místní částí Polánka. Tam s opatrností projedete. Šťastnou cestu vám od mikrofonu přeje Hana Florianová.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písně.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a píseň Slova Antonína Perničky Slovácký kraj. Tak já věřím, že se vám líbila a že vás příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Jolana, na Slovensku taktéž je Jolana. Ještě jednou vše nejlepší a připomenu ještě telefon 726 46 5200. Tak a budu se na vás velice těšit. Pojďme na další písničku, která je nachystána. Lůbí Saně Lůbí, Miloslav Kolstrunk mladší, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

0: Ano, ano, napijem se vínečka, ale jenom trošku. Tak vítám ve vysílání paní Anu z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Navrátilová, i všem posluchačům, i kolegyni, anebo kolegu, nevím, koho tam máte, ať se vám daří a jste v pohodě. No a protože zítra Ludmilky svátek mají, tak ať si ho užívají. A já jedné bych přála nejvíce zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a bylo by to pro Ludmilku Grosovou z Nové Vsi u Oslavan. Takže ještě jednou, paní Ludmilko, hodně zdraví. A taky písničkou bych chtěla potěšit svoji sestřenici, taky z Nové Vsi u Oslavan, jako je paní Ludmilka, a jmenuje se Alenka Kopečková. Takže mám ji moc ráda a je to jediná sestřenice, s kterou komunikuji. Jinak nemají druzí zájem, tak nevím proč, ale už jsou taky letití a špatně slyší a prostě mají problémy, takže vždycky přes ní pozdravuju ty další. Takže ať se daří všem a ať si to Ludmilky užijí a krásný večer přeji všem a také vám a ať se máme dobře hlavně a žijeme v pohodě.
0: Přesně tak, přesně tak. Tak, nepřipouštět si žádné starosti, dobrou mysl hlavně.
1: No tak nějaké starosti si musíme, protože to bychom
0: ale
1: to
0: ano,
1: tomu nevěděli.
0: Ano, já jsem to nemyslela tak až.
1: Život je, jo, kdyby jsme neměli starosti, tak bychom zase nevěděli, kdy je to bezstarostné.
0: Ne, to jsem takhle nemyslela až na doraz, ale tak nějak ano, si nedělat si zbytečně.
1: Přiměřeně.
0: Tak. Tak se mějte moc hezky, paní Anu.
1: Vy také,
0: Nashledanou. Tak a pojďme na písničku. Kamaráde můj, napsal Pavel Skočík, Stanislav Esterka a budou nám hrát Bojané.

0: přátelé, písnička nám dozněla. Pojďme přivítat paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já bych chtěla popřát Ludmilám, ale napřed popřeju, nebo poděkuju všem, co mě přáli k mojemu svátku. Jakkoliv. Tak ano. Já jim přeju. Všetky mě přáli hlavně zdraví, tak samozřejmě, že jim přeju také, protože je to nejdůležitější. Moc jim děkuju, dělali mě radost a nech jsou zdraví všetci. A chtěl bych třeba tým Ludmilám. Mám v Moravském Písku neteř Lidušku Vlachovu a v Kosticích je to Liduška Baťková na naší ulici, Liduška Šimkovičová, tam měla včera i narozeniny. Paní Ludmila Netopilová, tam měli také v koncem srpna narozeniny. A Ludmila Liduška Hunkářová, to jsou děvčata z Kostic. A ještě mám jednu Lidušku Polčinovou z Brodského, tak já jim všetkým přeju. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v rodině. Nech se jim v životě všecko daří a nech tu Ludmilu dobře oslavia. Protože to je důvod k oslavě, tak nech slavia děvčata.
0: No ano, je jich hodně, hodně jich je.
1: Je hodně, ano, ale nech slavia i ty, co jsem nemenovala, protože já to aj tímto zdravíčko přeju a pěknou oslavu. A ještě pošlu písničku do Hodonína, do Lázní, paní Marušce Koktavej a její spolubydlící, to je také Maruška. Nech se jim tam všecko daří a nech jim koupele a to udělají dobře na zdraví a nech se mají dobře, nech to tam ještě vydrží chvíli a uskončí. Paní Navrátilová, já vám moc děkuju a také vám přeju zdraví, zdraví, zdraví.
0: A já vám přeju zase k vašemu svátku také vše dobré, ať se vám daří také ve všem. Ano?
1: Paní Navrátilová, děkuju moc a víte, co jsem vám říkala posledně a to platí.
0: Dobře, dobře, dobře.
1: No, dobře. Ano, tak naschledanou. Dobrou noc bude za chvíli.
0: Dobrou noc bude. Tak naschledanou. A já tady připojím jeden e-mail, který tady mám. Prosím o zahrání písničky pro paní Janu Tlachovou ze Šumic, jejím včerejším narozeninám. Janičko, přejeme ti hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. Máme tě moc rádi. Přeje maminka, sestra Monika a synovci Peťa a Honza. Tak předali jsme a další písnička, která bude. Tak Zdena Hovorková, Majka Vioralová a Chodníček Bělavý.
2: Český rozhlas Brno.

0: Přátelé, dozněla Moravanka, dospívali nám Zdena Hovorková, Majka Věrolová, Chodníček Bělavý, no to už je panečku let, co to natočili, ale nádherně. Nádherně zaspívané, krásná písnička. No a já vítám ve vysílání pana Karla Svobodu ze Šakvic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás do studia a zdravím všechny posluchače. Já bych chtěl poslat písničku svému teďkovi do Šakvic, Mirkovi Svobodovi, který je vaším dlouholetým věrným posluchačem.
0: Ano.
1: Chtěl bych mu poslat písničku jenom tak, že na něho myslím. A dál bych chtěl poslat písničku své dceři Alence Svobodové, která šla letos v Šakvicích za první stárku a moc si to slušelo.
0: To jste byl hrdý tatínek.
1: Ano. Musím přiznat, že ano.
0: To věřím. Tak však je to nádherné a to je dobře, že se to udržuje a že ti mladí to prostě takhle pořád to, jak si se to předává z otce na syna. Je to moc dobře. Tak jo, tak písničku rádi pošleme, ano?
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: Přeji vám pěkný večer, nashledanou. Tak a já tady vezmu ještě jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Ano, chci volat.
0: Kdo se prosím dovolal?
2: No, já bych chtěl...
0: Můžete se nám prosím jenom představit, odkud voláte?
2: No, věci, Lida Grosova, jo?
0: Ano, tak už můžete přát, jestli máte na srdci přání.
2: Já bych chtěla moc poděkovat Božence Bodlové do Horní Kouně za písničku a Aničce z Miroslavy taky. Moc mě to potěšilo a přeju jim taky hodně a hodně zdravíčka všem, jo? Děkuji moc.
0: Výborně.
2: Děkuji.
0: Ano, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a pojďme na tu slibovanou písničku. Bude to přímo Trnéčková a František Kohoutek, Antonín Ryza a Frištátská Javořina Zlín.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
4: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám paní Hedu z Čejkovic. Dobrý večer nebo podvečer.
5: Dobrý večer, paní Navrátilová, já vám moc rád děkuju, všechny tam zdravím, hlavně vás a zvukového mistra a chtěla bych dnes popsat ten Ludmilám. Mám sestru Ludmilu prostě v Kostelcu na Hané, tak té bych chtěla hodně zdraví popřát. Její dcera je taky Ludmila, tak a i té hodně zdraví. A potom v Čejkovicích všechny Lidky, Lidušky a Ludmile. Je jich hodně, určitě bych na některou zapomněla, hlavně Lidku Svobodovou z Čejkovic, ta bývá naproti, to je moja veliká kamarádka, opatrovnica. Potom Lidku Vařinovou, no a všechny ostatní teda, co znám, hodně zdraví, štěstí a ať se všem daří. Děkuju moc krát a prosím pěknou písničku.
4: Ano, rádi pošleme, přejeme pěkný večer a nashledanou.
5: Děkuju, nashledanou.
4: Tak a teď já tady připojím jeden e-mail. Tak, dobrý den, rád bych své drahé, milované mamince, paní Haně Čechové z Kroměříže popřál k jejím mladistvým 48. narozeninám. Má drahá, milovaná maminko, vše nejlepší, si nejobětavější maminka a vůbec rodič, kterého se člověk vůbec může přát. Tolik se o mě staráš i v mém už dospělém věku, i když to zdraví a starosti s tím bohužel spojené jsou moc nepěkné, tak ještě spoustu štěstí a lásky a ta je hlavně potřeba. Přeje tvůj drahý syn Alexandr s rodinou. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Kraj pod Javorinu. František Kohoutek a Javorinka ze Strání.
3: Český rozhlas Brno.

vážení milí, pojďme na další e-maily, které tady máme. Ve středu 16. září oslaví 83. narozeniny milá kamarádka paní Jana Černocká z Luhačovic. Zdraví, optimismus, radost ze zahrady a spokojenou rodinu přichází popřát Věra z Nětčic. Tak předala jsem, pojďme tady ještě na jedno. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína a písničku posílá kamarád Broněk. A my ji rádi pošleme samozřejmě, která že to bude, Slavíčka Hlas a Moravěnka.

0: Tak pojďme přivítat paní Chrástkovou z Mařatic. Dobrý podvečer.
1: Pěkný dobrý podvečer, paní Navrátilová, a to přeju spolu s manželem i všem posluchačům.
0: Ano.
1: A chtěla bych vzpomenout k zítřejšímu svátku Lidušek na moji maminku, paní Lidku Prokešovu ze Svobodna Hlaváčovu z Mařatic. Dále na svoji sestru, která byla také Lidka Poláčková, bývala v Kunovicích a původ samozřejmě v Mařaticích. Dále na naši svatku paní Lidku Mandíkovou z Dolního Němčí i na jejího manžela Jaroslava a dále na tetu, která už byla hodně stará, ale byla velice hodná, paní Lidka Tomková ze Zubří, za Svobodna Hlaváčová, původem taky z Mařatic. Takže kdo vzpomenete, prosím, vzpomeňte, jenom v pěkném.
0: Ano, ano. Tak rozloučím
1: děkuji.
0: Se a přeji vše dobré. Naschledanou.
1: Vám taky děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a já tady připojím e-maily. Prosím zahrát k svátku Lidušce Sládečkové a také obou manželům k výročí svatby. Přejeme hlavně zdraví, štěstí do dalších let a to přejí Stoklasovi. Tak to je jedno přání, jeden e-mail a pojďme na další tady. Předem vám chci poděkovat za krásný pořad, moc hezkou muziku a rád bych popřál mojí Lucince, aby jí práce utekla a zůbek ju nebolel. A pokud by to šlo, nějakou pěknou cymbálovou muziku. S přáním hezkého odpoledne, Michal. No, tak jdeme na to, budeme hrát písničku, Joška Černý nám zaspívá za doprovodu Brolnu a bude to Švarné dívča.

0: Krásná písnička nám dozněla a já tady bych ráda předala další e-mail. Prosíme o písničku k zítřejšímu svátku paní Lidušce Červenkové ze Suchohrdel u Znojma. Liduško, protože si dnes dopoledne přání svému svátku neslyšela, tak ho opakujeme. Přejeme hlavně zdraví a pohodu při oslavě v kruhu tvé velké rodiny. Srdečně přeje bratr Kája s manželkou z Břeclavy. Tak ono by bylo dobré, vážení a milí, abyste to posílali na maily, kam máte, protože jakmile to pošlete nějak někam jinam, tak my k tomu pak tam nemáme možnost se k tomu dostat. Takže omlouváme se, že již nezazní některé přání. Je potřeba si to zkontrolovat, kam to posíláte, ano? Tak a pojďme tady, máme tady ještě jeden telefon, já si ho vezmu. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý podvečer. Tady je Kročilová z Březové.
0: Vítejte, paní Kročilová, dobrý večer.
1: Zítra oslaví svátek moje kamarádka dlouholetá Liduška Balogová z Kroměříže. Všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohodu a hlavně boží požehnání. Z celého srdce přeje spolužačka Majka Kročilová a určitě se připojí i zbylé spolužačky, se kterými se setkává v Luhačovicích. A ještě mám dvě Lidušky, jedna je Blahová z Luhačovic a Sinčáková ze Šumic, tak i těmto Ludmilám přeji všecko nejlepší a hlavně pevné zdraví a od vás jim pošlu písničku. Děkuji moc.
0: Ano, ano, děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme tady na další písničku, kterou tady máme připravenou. Děvčata z Vrbice a Lácaranka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání mladého muže Matěje Křeháčka z Březové. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Chtěl bych zahrát mojí mamince Marii Křeháčkové a babičce Marii Kročilové a také i babičce Marii Křeháčkové. Dále Marii Koktavé a Marii Jeřábkové a nakonec naší sousedce Marii Šimkové. Všem jmenovaným přeju ke předvčerejšímu svátku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a to jim vše přejí Křeháčkovi.
0: Výborně. Je to všechno?
1: Ano.
0: Tak ano. Tak přeji pěkný večer a nashledanou.
1: Nashledanou, taky děkuji.
0: Ano, děkujeme. Tak a máme tady přání, už poslední bych řekla asi e-mailové, ale ne, dívám se tady, že nám přišlo ještě jedno. Tak já ho předám. Prosím o přidání gratulace paní Ludmile Zachovalové z Brťova Jenče. Dnes slaví významné životní jubileum 80 roků. Zítra bude mít ona i její dcera svátek. Přejím hlavně zdraví, štěstí, pohodu za celou rodinu a od všech, co jí znají a mají rádi. Děkuji za předání a pěknou písničku Alena Klimešová. Dobře, tak písnička z Ratíškovských Vinohradů a Miločanka.

Dozněl nám Valčík, Michala Čmarady, Krištofa Neduchala z Račiškovských Vinohradů za doprovodu Milčanky a přátelé, pojďme tady ještě na jeden e-mail, který tady mám. Tak, vzpomínka je to na svátek kolegyně Marie Kijovské. Narodila se 25. září 1943 a pracovala ve výzkumné skupině inženýra Adolfa Mistra. Paní Marie Kijovská, nazývaná Majka, byla drobná, hodná, milá, pracovitá a laskavá žena. Zemřela na plicní trombózu 10. června v roce 2021, tedy před 5 lety. Bydlela nedaleko ode mě a rád jsem ji navštěvoval, půjčoval knihy a mluvil s ní o různých věcech. Její odchod pro mě byl nečekaný a jen několik dní před tím jsem říkal, že nevím, zda je její jméno odvozeno od říčky Kijovka, nebo se uvedená Kijovka naopak jmenuje podle ní. Smála se tomu žertu a mě by nikdy nenapadlo, že už jí více nespatřím. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač, pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. Tak předali jsme a poslední písnička zpívaná Vyzvonky v Loretě, Josef Poncar, Václav Zeman, Irena Číšková, Josef Opelt a Malá česká dechovka.

Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá, ale pozor, ve čtvrtek se také těší Ivanka Slabáková na vás. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miroslava Koustrunka mladšího Noční slzy, kterou pro nás hrají kumpánovi muzikanti. My se spolu uslyšíme 20. září v neděli a já vám přeji hodně zdraví a krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemku pro stavbu fotbalového stadionu za Lužánkami. V brněnských Husovicích se dnes po poslední etapě oprav otevřel park Marie Restituty. Krajský úřad na Vysočině vydal souhlasné stanovisko k obchvatu Třebíče. Zítra čekáme polojasno nebo oblačno a teploty do 27 stupňů. Hezký podvečer, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Hana Florianová. Zastupitelé Brna dnes zrušili koncesní řízení na prodej pozemků v lokalitě za Lužánkami. Město ho vypíše znovu. Fotbalová zbrojovka tam chce postavit stadion pro 30 tisíc lidí. Původně město za parcelu nabízela 5 milionů korun. Revizní znalecký posudek ale cenu stanovil na 49 milionů.
2: S částkou zbrojovka souhlasila, ale obávala se možné protiprávnosti transakce. Cena i podmínky se totiž v průběhu řízení měnily, říká generální ředitel zbrojovky Jan Minář.
3: Z těch variant, co jako byly na stole, tak já si myslím, že to je jako jediná správná v tuto chvíli.
2: Zrušení koncesního řízení nakonec podpořili všichni přítomní zastupitelé, i když část vedení města preferovala schválit prodej pozemků, včetně primátorky Markéty Vaňkové z ODS.
4: Nicméně já naprosto respektuji stanovisko zbrojovky, tak jsme přistoupili k té náhradní variantě.
2: Nezhody panují i kolem výšky stadionu. Zbrojovka chce 37 metrů, ministerstvo kultury považuje za maximum 30. Zbrojovka i město bude zítra s rezortem jednat. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: V brněnských Husovicích se dnes po celkové rekonstrukci otevřela dolní část parku Marie Restituty. Závěrečná etapa úprav za bezmála 17 milionů korun navázala na loňskou proměnu horního prostoru s památníkem Řeholnice. Na místě, kde do 60. let fungoval hřbitov, stavbaři zachovali původní lipovou alej. Na podzim doplní další výsadba.
5: Pro děti je ode dneška připravené nové hřiště s houpačkami, pískovištěm a prolézačkami. Lidé v parku najdou také pítko, pingpongový stůl nebo venkovní šachový stolek s volně přístupnými figurkami. Celý park je navíc bezbariérový a využít ho tak mohou taky vozíčkáři i rodiče z kočárky. V areálu na podzim ještě přibude 15 stromů, 200 keřů a přes 2000 cibulovin. David Jager, Český rozhlas.
0: Plánovaný obchvat Třebíče získal souhlasné závazné stanovisko krajského odboru životního prostředí. Dopad na okolí hodnotili u této trasy úředníci opakovaně. Původní souhlasné stanovisko zrušilo loni v březnu ministerstvo životního prostředí. Navrhovaná varianta trasu obchvatu vede převážně mimo zastavěná území. Odpůrcům ale vadí, že by silnice vedla částečně přes obydlená místa a také přes přírodně cenná údolí. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Kontroly na hranicích s Českem zavedlo před 3 lety.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra očekáváme polojasno, postupně až oblačno, večer bude přibývat oblačnosti a nejvyšší odpolední teploty budou mezi 24 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Zbystřete teď na silnici 43 v Brně Řečkovicích na pofrekventované čtyřproudové silnici. By se tam měli pohybovat lidé, tak raději zpomalte. Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je už teď většinou plynulý. Zpomalíte hledat před Brnem na D1. Šťastnou cestu přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer vám u poslechu dalšího vydání pořadu věnovaného lidové písni přeje Markéta Ševčíková a přidává se také autor dnešního písňového výběru Jaroslav Kneisl. Do půl osmé máme pro vás připraveny písně ze Zlínska, Jižního Valašska, také Uherskobrodska a Kopanic. Začněme tedy u Vizovic, sadou Hudeckých, které natočila zlínská cymbalová muzika Máj v roce 1982. Dovolte mi

0: Zovic primuje tentokrát hudeckou muziku. Má houslista, učitel a organizátor hudebního života nejen ve Zlíně, Ladislav Dolina.
1: Když jsem já

Dnešní první hudební snímek byl z roku 1982 a zahrála nám někdejší cymbálová muzika Máj ze Zlína a slyšeli jsme Hudecké z Vizovic. Pojďme tedy z města vonícího po švestkách, tedy spíše po trnkách, přeskočit východně přes kopec. Do údolí řeky Luženky, tedy do obce Lužná. Následující nahrávky vznikaly v roce 2020 v rámci projektu Českého rozhlasu Folklorní prvovýroba. Konkrétně ty následující se natáčely mimo naše studio. Spolu s hudebním režisérem Pavlem Ptáčkem a mistrem zvuku Michalem Zelinkou přijeli naše mikrofony do sálu Lidového domu ve Vsetíně. A právě tam si zaspíval i Josef Kohoutek Sadu točených z Lužné. A další melodii nám zaspívá cymbalista Jaroslav Hrbáček. Hraje valašská cymbálová muzika pod vedením Miroslava Urubka a Milana Mlčáka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V pořadu Na pěknou notečku dospíval Jaroslav Hrbáček a dohrála valašská cymbálová muzika pod vedením Miroslava Urubka. Jenom 12 kilometrů od Lužné leží další valašská obec Študlov. Valašskou cymbálovou muziku s primášem Miroslavem Urubkem vystřídá zlínská muzika Kašava, která v roce 2019 nahrávala pod vedením primášky Kateřiny Dlabajové právě písně zapsané v obci Študlov. Jak se ale tam říká častěji Študlov. A sólově si zaspívá opět cymbalista Albert Vioral. Tady jsou taneční točené v úpravě Kateřiny Kovaříkové a hraje cymbálová muzika souboru Kašava ze Zlína.

Jsme sice pořád u moravskoslovenských hranic, ale už ne na Valašsku, nýbrž na Kopanicích. Přesně tam nás hudebně dovedlo rodinné uskupení Gajdoši z Kopanic. Tedy přesněji řečeno, Gajdoši otec se synem Bohumil a Jiří doprovázeli zpěv manželky, respektive maminky, Lidie Gabrhelové. V tomto koutě Moravy zůstaneme až do konce dnešní notečky. Přesuneme se jenom kousek dál na Uhersko-Brodsko. Závěr dnešní notečky totiž bude patřit verbuňkům z Nivnice. V brněnském studiu Českého rozhlasu si poručali koncem roku 2019 před muziků Radim Krchňáček a také chlapi ze souboru Olšava. A hrála jim cymbálová muzika stejného jména. Tedy, abychom byli informačně úplně přesní, cymbálová muzika Olšava s primášem Tomášem Zubrem. Než si chlapi poručí verbuňky, tak vám velmi ráda poděkuji za pozornost a pomalu se rozloučíme. Příjemný poslech dalších pořadů našeho vysílání přeje od mikrofonu Markéta Ševčíková a připojuje se také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl. Hezký večer.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elacherat Heshukar Shuniben, Samra Dohoisan Adadjives Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Roma Vakeren. Slovenská kapela Sendriovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendriovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes hráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí anebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romů strašně jich zaujímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca tá tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme i ten romský jazyk. Romský jazyk se pomalu ztrácá v některých dědinách a městách. Ale přesně to, ten jazyk musí být zachovaný aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tú mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem. S vámi také jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že zpěvácký zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytrácajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať a naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Těž se trošku modernizujeme se, Sendrejovci, skládáme poslední čase nové věci, ale aj tak se snažíme neromom zpívat staré romské pěsně. Veľa neromov pozná například Opoštár Javel, veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspíváme naším štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma Lehe Čavale 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobíme do World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ho podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz, Django Reinharta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam se vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, toho mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak My Noble Blues a Love. No, je to od Django Reinharta.
1: U mikrofonu mám Luci Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz, třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jako 30 hodin, tak jako se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla, jo. Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že jo, člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina, vy malujete, oni hrají, už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django. Tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinharta plac, taková jako vzpomínka na něho. Bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal jsi mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni musí být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palika Rauhojsana z Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: český reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda. Ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu. Mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník. Já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců. Už jsem oficiálně v doxu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická a v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál, ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat. I když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem. Já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, delší tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem i pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, to je disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mysleli by, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence. A extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že způsob. Jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to bylo historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jakož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a to o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit, v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, první republika, Pěstěl, mě kamarátor, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstěl, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano, boxerský. Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no a to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. No a, pardon, a pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý to ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat, zase malovat ty věci pěkný, na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to, téma? Mě to ten den, musí ten den být takový trošku takový zvláštní, abych to stoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost, často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme se trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tou vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci, bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky.
0: Když jste v tom procesu malování, tak teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co? Tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máte?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavené území u naší místní části Měkice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkoholu moc neholduji, ale ochutnala.
6: Ale není to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má to různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno. Alkohol arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní – míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?

0: Jsem vázaná tajemstvím, jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
1: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
0: Je to tak, musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
1: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing. Odtajněte je i pro nás.
0: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady. Hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotický a ne tak často používaný.
1: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to... No trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
0: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
1: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
0: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří. Je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
1: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
0: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
1: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
0: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
1: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
0: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny. Nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezaný, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
1: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
0: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
1: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
0: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kila. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
1: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
0: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
1: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
0: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Štok. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu. Bylo mu teprve 18 a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka. Co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno? Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Štok. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionello, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionello Štok. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Štok Koňak Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
2: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
3: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
2: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát?
3: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu zastudena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
2: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
3: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že minimálně půl roku, než se dostane do Božkova.
2: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
4: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
5: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
4: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernet Stock Original.
2: To jste řekl hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
4: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barvy karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
2: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
4: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
1: Jak Fernet Stock vznikl? Lionello měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionello v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Stock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernetstock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernetstock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích, neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionel Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž, jejíž vítěz získal motocykl značky Java Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 1997 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Stock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyráběla už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Stock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Stock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Stock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Stock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Stock originál, ale krásná, nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech kralovala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Air Bar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
3: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický, to znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a takto dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: s tím vlákem ve vlasech Markéta léta.
1: Nepe je modrý jako míčiny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.

0: Co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky. Tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žiradňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nimi a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli, hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak uchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jakože ten švec, ten pan Radost tam mu říkal, vybírej mi vešky a ten kanál mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
1: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
2: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
0: to je.
2: No teďko donutit kočku, aby kou...

0: Mluvila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. Vy si můžete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr. Už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny. A s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a...
1: Umění.
0: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídaj, no tak prostě za pět piv. Tak on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči. A když to skončilo, tak povídá: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
1: Je to krásný.
2: Ten dovětek je krásný.
3: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
4: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU. A my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést Malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem... udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám: vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťata má, dělal, on říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Sedmiháři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o Hrdzenu Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 cm, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmi krásky. A ona mu povídá, podívej, sedmi krásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu, a ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa, ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten
2: psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já, vůl stará, jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To už vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě, proč by brali někoho z Prahy.
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc. A v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví, to není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
1: Teď to má granty jiný smysl.
2: Ne, ano, to já vím, ale u nich, u Žižkovy, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života se dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil a zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme lidu prázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že sedm houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně, cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "To chce inovaci!" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své osmdesátce. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. a v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je úterý 15. září, hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Parbuříková a budu moc ráda, když dnešní dvě hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na dvou kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vás na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den,
0: a
1: tady je Jana a já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil teda, já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono, protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsem jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někde v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím. Já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi nebo

0: vozíku a jezdíte tady jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí, ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici a to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 kilometrů za den na tom kole, no, ale to už nebylo na motorce.
1: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomlčka adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka, adrenalin?
0: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
1: Taky bych řekla, taky jsem to typovala.
0: Ale bylo to poslední,
1: přesně,
0: že jo?
1: Přesně tak, přesně tak. To mě teda no překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila? Prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
0: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někdo třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
1: To kolo je bezpečnější.
0: Já jasně.
1: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tedy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluji motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky a celý život já toužím se svíst, co se mě už nepodaří na Harleji. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím, a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano, takže paní Magdaleko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: A
1: jenom
0: proč jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
0: Ano,
1: a já jsem neměla rozumím. I když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák. A pak teda už jsem začala jezdit autem. ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
0: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá
1: to
0: druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
1: A když vidím někde, jak je sezóna a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím, jo, pořád mi to láká.
0: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže, po vašem muži? Ježiš,
1: tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili, ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty mě Maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka, tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
0: Jako, máte táto, to prostě v krvi v rodině.
1: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boji.
0: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no. Třeba to se už, to stane.
1: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harley, neváhala bych.
0: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
1: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chvíličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, co máte vy k téma.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem, ano.
0: No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léta, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na pásek k řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt, když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když jsi
1: No, nehoda
0: bratr.
1: Nebyla, ale vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři jedí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy, no tak
0: motorkáři asi vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru nebo?
1: No, tak takhle mi to vysvětlil bratr. Ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře,
1: něco,
0: tak co se dělo?
1: Něco, točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem jezdila s tím tátou, potom s tím bratrem. To už mě bylo třeba nějakých 15, 16. A no to jste mě zaskočila. No jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek. Tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Že já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už to mě nebylo zajímavý.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes auto, ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju, ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Tak. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád děkuji. Ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční
1: čas. Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: Laďa Stopolné.
0: Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte pro... k tématově? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla, dá se říct, tehdy nejvýkonnější motorka tady, bylo pár pětistovek, no, ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem ji tak prostě si dokázal nastavit, přeřídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcil a to krásně to jelo. Několik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat tedy buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval, a jel jsem jak když dom do Hluku a tam je takový, za Kunovicema, taky dlouhý táhlý kopec a jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant a ten stahl okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350 a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem ho zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, tak jsem mu řekl uhni.
0: To je hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi... Jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Tady jako od Hradiště tam do té Opavy.
0: No, je nějaká, jinak, tak, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo,
0: ty, na kterých vy jste jezdil, ty javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky taký táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, Škoda 100. A tak se rychle blížila k nám a jak jsem přidal, no jsem viděl z zrcátka, jak se ztrátá. To opravdu by, já ví, ty 350, to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí vám někde ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy, potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat. Jak když na řídítkách, potom mě tak bolely ruky, až jsem to objel, dojel, no. Ale teď už, a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už radši, aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už mám. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no.
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někdy takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavil na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně měl ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kalhoty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl, nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy jste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350,
0: já vám teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, ale to rád poslouchám, ano, Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano, přesně
0: v tom
1: tak.
0: Jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo
0: jo, že přejedete
1: klidně
0: Alpy.
1: Až na... Mm-hmm. Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou? Jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála, co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte
1: já,
0: na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jízdíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno, to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někdy i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Jiří od Zlína. Kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahněl naše cíla, pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no v 8 letech, no už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlového, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak, no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240. Ale protože už mám 75, tak už moc neblbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No, no a teda jestli a tolik jedete po dálnici jako běžně
2: a to říkáte, že zkoušel, neblbnete, to tak zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: No, ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. Tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No. A co se vám stalo?
2: Tak
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Hocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam byl tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Pak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibržím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z příkopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil. A jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožerali, tahali auto, no. Překopy. Pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najdete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu. Tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zablbnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhoce, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačí mě, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava,

0: fyzicky nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už toho člověka zničí.
1: No, vy jste to už jsou říkal, že teda v tom roce, kolik jste říkal, 1971 se jel v Přerově.
0: No, to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
0: To je vzadu úplně, tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně, poslední závody na okruhu. Mm. Jo, tak jezdím se s nima dívat, jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
0: no
1: krásnou
0: a jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Mám, já budu 256, čeze to 262 a vnučka chtěla taky, tak má pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: Tak to se mají. To si myslím, že tak spousta posluchačů.
0: Ale ještě to nechápou.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
0: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď také Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci. Ten kratě

První rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou, Halo? Životem. Halo, kdo tam? Kdo bude na to, co

0: Dobrý den, Maňásek, babice. Já jsem se teď probudila, slyším v noční linku, že je to o motorkách, který říká, snad vás zavolám.
1: To je dobře, tak povídejte.
0: Já to už je napřímo?
1: Ano.
0: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na Pionýra, ale to byl bráchu Pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, béžové blatníky, světle červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když to bylo tak kolem 80. roku, či 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? Potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, kterou potom měli ty 250-ky, aby policajti takového barevného značení a taky jsem měl takovou přilbu bílou. A tak to se mi asi spletli a tak to se vždycky dávám k lepšímu. Jinak tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtýku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
1: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
0: Tak je to, že kolem vás svíší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
1: No, jak se vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
0: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovi svarební šaty, a tam z Halenkovic do napadu je to sama serpentina, jednu proze, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
1: Počkejte, vy jste vezl jako svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
0: Dobře jste rozuměla, no.
1: Počkejte, jak dopadly ty svatební šaty?
0: Svatební šaty bez problémů, ale říkám trochu ohnutá stupačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
1: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
0: Moje svatba.
1: Aha, tak to je teda něco.
0: To jsem zatajil po tomhle věstě a jsem to říkal až daleko později, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
1: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak no, vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi všemi, ano.
0: Tolik ta motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem jel, což bylo na tu motorku hodně už. Jestli, tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. A ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl nějak, protože no byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprvela, když to řeknu. A teď je, soku jsme se dali dohromady a ale zjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno, tak trochu tento vál říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam asi nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zasplatili ve Spitinově a tam nás ušetřila se paní, co byla Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam seděli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. Říkal, já jsem uklidnil, že jsem byl strojvedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to na on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on to na začátku myslel. No.
1: Dobře, tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy budeme se těšit, ano?
0: No, někdy vás zase uvidíme osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
1: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
0: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo tak ten, o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky, ty žáky ze školy vždycky psali.
1: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený
0: projekt. Bylo to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
1: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé. Takže tak mi bude třebat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom, v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšený a držela se tam taková rukojeť jako před tím, co se jeli jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on jako to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků zase válce nebo to. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takovej ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, halo, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco. To jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takové vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastnila ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka, nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco, ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky, ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbějí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chci akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě. Ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak se to mám představit? To nebyla... Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohledě z kamu, že zepředu bylo takový plexisklo a bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě v boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takový, ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám. No,
0: jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji, ale třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní. Premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: číslo
0: tu
1: mám uložené, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala. Stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nazledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7:07 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brno Jich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy by se dávaly z boku a i v letáci na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběla.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte no, přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roku řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60 jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70 mám motorku Yamaha skútera, na které mám na těch 16 000 kilometrů a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, když se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútru každý den.
1: Každý den.
2: Teď v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, nic jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo? Na Hradě a na výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mm-hmm. No a jezdíte nejraději sám nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem... na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: Hmm. A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilů?
2: No jezdím aj po městě po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skútr má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skútr je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no. Taky jsem se vyboural, ne když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vyboural.
1: No ale tak nic vážného, to bylo předpokládám.
2: S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl. Teda. To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútera a tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jela auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal, Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka, bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, a takže, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako a jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
2: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních línek, jo, strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako konce. Náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuji, všichni zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Čezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a, aha, tak to ještě něco jiného, no tak vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami pro mě, novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy, vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a z ovladatelností té motorky, ono, jako to asi dost nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, ta jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo, ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí, prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. To už o tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychleji a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam je, dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, která motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém, jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to stmelené, jo? Ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím. Jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou. A vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora. Ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora 100%. I každá informace, každá hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup. Tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace je nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru. Pro ženu, našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Tamhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktoru.

0: Již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. To přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále, jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout. O tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži,

0: a v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl, a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.
1: Je na

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli, jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to starý mládenec, jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána boha starý mládenec nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se. Stal se zlým a když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnějších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na pódium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí. Tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho, to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy, slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude asi rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky svejci, hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené, či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.